Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: pálíš,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Féky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Tahické léto v Aquapol Spa už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapol Spa, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: This is Bruno Mars. I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine. Aye, aye.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Za malý okamžik 6 hodin ráno, je tady počasí na fajnu, dneska čekáme jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno, místy s přehánkami a ojediněle s bouřkou. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo taky bouřky, dokonce i silný. No a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů, na horách pak kolem 30 stupňů.
2: Fajn.
3: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
6: Bojeschopní Ukrajinci od dneška nemají nárok na dočasnou ochranu. Týká se to mužů ve věku od 23 do 60 let, kteří si ve své rodné zemi zatím nesplnili vojenské povinnosti. Na opatření se shodli členové EU a reagují tak na požadavky Kyjeva.

strávil bez spánku neuvěřitelných 56 hodin a navíc vybral miliony korun pro nemocné děti. A Lela Vémola udělala za manželstvím s Carlosem definitivní tečku. Fanoušci tak aspoň chápou její nejnovější post na sockách, kde ukázala, že je z ní nově bruneta. Zápasník Vémola je totiž známý svojí slabostí pro blondýny. Rozchod tahle dvojice přitom oznámila už začátkem dubna.

Uf, jo. Nebo spíš ne. Váš strejda nepřevzal vysílání na fajnu. Dobré ráno všem. Všem našim posluchačům. Tobě. I tobě, což to teďko naladil, v životě si tu nebyl a nechápeš, co to na tom začátku mělo znamenat. Odpověď na to nemám, ale máme tady letní ranní playlist. V tom se objeví třeba Nico Santos, taky One Republic. Včera jsem dokonce slíbil posluchačce Klárce Chemical Brothers. I ti tu budou. No a kromě toho si za chvilku řekneme, proč byste dnes, pokud máte psa, ho měli buď milovat, nebo nenávidět. Startuje Morning Boost. Jo a pokud vám ujel spoj, nebo vztah, chce to plán B.

Absolutní letní megabanger. Junior, senior, move your feet, OGs, tenhle song určitě znají z filmu Trollové. Ten jsme si tady dali na fajnu 11 minut po 6. hodině. Dámy a pánové, 5. srpna. To je aktuální datum a já se ptám. Lidi, koukali jste někdy na svého psa a říkali si v hlavě, ty máš teda život, jenom spíš, prdíš, smrdíš a chilluješ. Chtěl bych být jako ty. Tak pokud jo, tak dneska ta možnost nastala. Dneska je totiž Mezinárodní den Pracuj jako pes den. A já jenom souhlasím. A vlastně na to nemám nic jako moc co říct. Jen teda asi, že by se to mělo dodržet, že jo? Tenhle den podle mě vymyslel nějaký člověk, který měl psa nějakého gaučáka, jinak si to nedokážu jako moc vysvětlit. Vy třeba máte borderky, co umějí udělat dvojitý salto, jen se na ně podíváte, protože dostávají drill jako blázen. Vy si dnešní den užijte, jo? Vám vlastně dneska speciálně na dnešní den držíme nejvíc palce a taky doufáme, že to náležitě oslavíte a dodržíte tenhle ten den. Já samozřejmě půjdu příkladem a taky to držím a stejně jako moje 3měsíční štěně budu spát 16 až 20 hodin denně, jo? Jakože nebudu se tomu bránit, fakt ne. Takže ostatní, co máme psi, kteří jsou rádi, že jsou rádi, my si dneska dáme nohy nahoru. A můžem klidně hlasovat, jaká borderka udělá lepší salto. Co vy na to? To by šlo, to by šlo.

0: One Republic, jejich Need Your Love. Prvních 20 minut tady z rána uteklo. No a my pokračujeme dál. Na fajnu, za malý okamžik. Budeme pokračovat dál v takovým klidnějším tempu, o který se postará mladý český interpret Šimonov a jeho novinka Save My Soul. A jak říkám, klidnější tempo, takže volba dalšího songu zní takhle. Kamelfa, taky Alden Brook, jejich Kola. Taková klidná skladba, kterou by jeden mohl přehlídnout, ale opak je pravdou. Tahle skladba po svém vydání v roce 2017 dosáhla prvenství v americkém Billboard Dance Club Chart. A my si ji v celé její kráse tady na fajnu za malý okamžik dáme. No a za chvilku tři random fakta. Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Dáme ráno dávajte taky Thailand na Rogersích. Co k čumí? Krásné, dobré středeční ráno. 6 hodin, 37 minut. Jsou tady dnešní tři random fakta.
1: Random fakta.
0: 87% mužů zapomene na své kamarády po tom, co si najdou holku. Tenhle fakt říkám jenom proto, aby se mi Petr ozval. Prosím, ozvi se. Furt mi dlužíš peníze. Lidé čím dál víc používají službu nákupu online a doručení domů při zakupování produktů, u kterých by se při nakupování tváří v tvář s prodavačkou na pokladně mohli cítit trapně. Takhle. On to zas takovej rozdíl není, jo. On, když má kurýr doručit něco, co je dlouhý a gumový, co by to asi mohlo být? Samozřejmě hadice na zahradu. A lidé, co chodí spát později, by podle studie mohli umřít dříve. Tak za všechny hráče LOLka se modlíme. Samozřejmě, pokud vás dřív nezabije samotný hraní. Morning

0: Flo Rida. Jeho, jasně, jeho domov, jeho, jak to říct, my house.
1: It's my house.
0: Jo, jasně, toho jsme pochopili. Dámy a pánové, 6:45, aktuální čas, tady na Fajnu, tak jako včera v tenhle čas. Předávám playlist vám, našim posluchačům. V tuhle chvíli možnost tady slyšet přesně to, po čem vaše uši prahnou. 724634634. Na tohle číslo pojďte napsat, co byste rádi za malý okamžik slyšeli. Co bychom tady měli zahrát a hlavně proč bychom to měli zahrát. Jaký je důvod tohohle songu, který zrovna třeba napíšete. Pojďte rád vědět, co by to mělo být za song. 7, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4. A než se tak stane...

0: tak tohle za chvilku. Já jsem zvědavej, s jakýma songama dneska přijdete. Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

24K Golden, Ian Dior, jejich Mood na Fajnu, 8 minut před 7 hodinou. Já doufám, že všichni tak nějak jako v rámci možností máme dobrý mood. A snad teď bude o něco ještě lepší mood. Před malou chvilkou jsem říkal, ať dáte vědět, co byste tady chtěli zahrát, že se to pokusím zahrát. A přišla zpráva, která byla samozřejmě nejrychlejší, tu si pojďme přečíst. A zní to takto. Ahoj, moje kamarádka Eliška má dneska 14. narozeniny. Miluje vesmír a chtěla by být kosmonautkou. Mohli byste prosím zahrát Katy Perry, díky Aja. Tak Elišce samozřejmě všechno nejlepší ke 14. narozeninám. Mohli bychom zahrát Katy Perry? Mohli, proč ne? Tak Katy Perry, Last Friday Night tady na Fajnu. Jo a ještě jedna věc, která mě trošku mrzí. Protože nám napsal i posluchač Martin, že by chtěl zahrát Nickelback Far Away pro všechny hasiče, co zasahují od včerejšího odpoledne na skládce v Čížkovicích. Že tam taky byl přes noc, ale musel už do práce. Tak ať to kolegům uteče. Děkuji, Martin. Hele, takhle. Pustíme si Katy Perry, Nickelback někdy jindy, ale můžeme tenhle song aspoň věnovat všem hasičům, jak píšeš, Martine. Takže i pro vás, pro všechny hasiče, Katy Perry, nevím, jestli to oceníte, ale proč ne, pojďme na to. Katy Perry, její Last Friday Night. Tuhle stuchle na Fajnu. Pěkný ráno.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
4: Krásné dobré ráno všem, za malý okamžik 7 hodina raní, pojďme mrknout na počasí. Dneska čekáme jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno a místy s přehánkami. Odpoledne a večer místy až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, prej i silný. No a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů a na horách pak kolem 30. Fine.

0: TikTok, YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Ukrajina se podle bývalého šéfa její armády Valerie Zalužného do NATO nikdy nedostane. Řekl to včera ukrajinským diplomatům s tím, že se aliance řídí zastaralýma doktrínama. Kyjev by podle něj měl radši hledat nový bezpečnostní spojenectví a spolíhat na vlastní síly. Americe panuje obří panika kolem ledového salátu. Šíří se tam totiž nebezpečná cyklosporóza, která si vyžádala už první dvě oběti. Úřady hlásí tisíce nakažených lidí po celých státech a varují veřejnost, ať balený saláty radši okamžitě vyhodí do koše. A 3/4 Čechů jsou ve své práci pod permanentním stresem. Ukázal to nejnovější průzkum s tím, že skoro polovině lidí zaměstnání negativně zasahuje i do osobního života. Nejčastějším důvodem je přehršel úkolů, špatný vztahy na pracovišti nebo blížící se vyhoření. Fajn

Hezké, pěkné, dobré středeční ráno, 7 hodina je tady, pokračuje Morning Bush na fajnu. Pokud dneska přemýšlíte, že byste raději třeba zůstali doma a měli home office, tak si jenom představte, že v takové Americe začali lidem, kteří jsou doma na home officeu, zvyšovat nájem za to, že jsou doma na home officeu. To je docela zajímavý bizárek, nedej bože, kdyby se tenhle trend dostal k nám. Není o co stát. Tak pohodovou cestu do práce, pokud se tak děje, všem hodně sil a tě pak hodně peněz. No, v následujícím duchu, tím je myšleno bizarním duchu, se bude držet celá tahle hodina. Tak pohodový ráno, tady je John Newman.

Sub Focus Elevate na fajnu 11 minut po 7 hodině. Krásné dobré ráno. Pojďme si říct na rovinu, že každý rodič učí své děti dvěma důležitým věcem. Nekrást a mít respekt ke starým lidem. Jistá žena nemá ani jedno. Jistá OnlyFans tvůrkyně jde do vězení po tom, co na festivalu koučela okradla náhodného dědečka. Ach jo, to jsou mi zprávy. A pak, že si člověk OnlyFans může vydělat na živobytí. Respektive na život a bytí. No, asi to tady tý paní moc nesypalo, nevíme, asi něco prostě dělala špatně. Pokud máte OnlyFans, třeba byste věděli proč. A asi dělala to hodně špatně, když měla potřebu ukrást takhle starýho pána. Pokud vás zajímá, co tahle paní ukradla, byly to Rolexky a doplňky od Louis Vuittonu a nějaký další možný všechny jako serepetičky. Tak zajímavý. Zas na druhou stranu potkat dědečka, který má Rolexky, jo, jako asi to lákalo. Tak teď k té výchově, kromě nekradení a respektu ke starým lidem, přidejme ještě prosím nezakládání si OnlyFans. Morning Boost.

0: postele. Fajn.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Viktor Kal, taky Juli Kole, jejich dva Red Bulli na fajnu, 18 minut po 7 hodině, krásné dobré ráno. Za malý okamžik nám snad hezčí ráno bude dělat tento interpret. Jimin a jeho Seongwoo. Nebo taky Teddy Swims. By the way, Teddy Swims přijede do Prahy a přijede 20. března. Vystoupí v pražský O2 aréně a zbývá ještě 4% vstupenek. Teď tady na to koukám. Tak kdybyste náhodou někdo chtěl na Teddyho do O2čka, možnost stále je. Pokud vám stačí to slyšet tady u nás za rádu, tak za malou chvilku. Morning Boost. Fajn.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Tedy svým s jeho Lose Control. Půl osmý aktuální čas. Dobré ráno všem, takhle při středě. Dámy a pánové, je tady bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: Co je ta nejhorší věc, která se nám může stát v kině? Doposud jsme si mysleli, že je to to, když si někdo nevypne vyzvánění a v té nejstěžejnější scéně filmu se někde z hlediště ozve... Co to jako je? A ještě když má ten dotyčnej k tomuto tohle konkrétní vyzvánění. Tak víte, že mu volá máma. Jako chápu, že mámě se to musí zvednout po každý. Ale bych si ten hovor vyřídit aspoň ven ze sálu. Ne, že budem vědět, kolikátýho máš přijít na oběd a že teta Marč má bolesti v koleni. Fakt hrozná věc, ale přece jen je ještě něco horšího. Tohle. Ano, je to prd. A kvůli prdu jednoho diváka museli v Kolumbii evakuovat celý sál. Celý sál evakuovali kvůli jednomu prdu. Co v té Kolumbii jedí? Respektive spíš nejedí. Ten pán musel být posilněný nějakým kypřícím práškem, který posilnil ten prd, jinak si to nedokážu moc představit. Nebo vlastně dokážu.

Ukážu. Ach ty strejdové. Nikdy bych nečekal, že jejich prdy budou jednoho dne sloužit k tomu, abychom si něco představili. Po naučení nechoďte se strejdou na kokainu do kina.

0: Nejoblíbenější song z nejoblíbenější pohádky vaší dcery. Pokud nemáte dceru, nejoblíbenější song dcery vaší sousedky. Pokud nemáte sousedku s dcerou, zkuste tenhle song pustit sousedce. Huntrix, K-pop, Demon Hunters, jejich song Golden, tady na Fajnu, 2 minuty před 7:45. Pokud máte sousedku, která pamatuje zlatou éru popové hudby, tohle se jí bude líbit. Za malý okamžik v éteru Fajnu Michael Jackson a jeho Billie Jean. Kromě toho, jak by řekl Izo, krása střídá nádheru. Tady nebude Izo, ale bude tady Martin Garrix a Ed Sheeran. Jo. Repeat it. Novinka v playlistu Fajnu. Za malý okamžik. A za malou chviličku. Kouknem na to, na co by Slováci měli být právem pyšní. Morning Boost.
1: Fajn. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.

0: Lost Frequencies, taky Bastille, jejich Head Down.
1: Don't hang your head down, head down.
0: 3 minuty před 8 hodinou tady na Fajnu a musíme si o někom promluvit. Už jsme vám o ní říkali. Už jsme vám ji i představili. Už jsme ji i pouštěli. Řeč je o slovenské zpěvačce Adéle Jergové, neboli prostě Adéle. Slovenská zpěvačka, která ale nespívá slovensky. A nerad bych tvrdil, že to je to kouzlo úspěchu. Nespívat slovensky. Adéle je pouhých 22 let, působí v Americe a ta její cesta je absolutně neskutečná, protože se z ní pomalu stává, pomalu ale jistě se z ní stává globální popová superstar. Přednedávnem vystoupila na mega koncertu Lollapalooza, což je jako fakt big festiák. Obecně ten její koncertní line-up působí až neuvěřitelně. Tak třeba teďkon v srpnu, jo? Hraje v Londýně, pak se o 2 dny později přesune do Leeds a hned potom poletí do Irska. Co víc k tomu říct? Proč o ní mluvíme? Proč je o ní řeč? Adéla totiž teďkon může slavit další mega milník, když její song Ain't in LA. Sorry. Já nespívám, ale anglicky. Tak tenhle song se stal největším skokanem dne v globálním žebříčku Spotify. Globálním, takže to je myšleno jako, že z celého světa, jo. Fakt jako velká věc. Přeskočila o 46 příček, což je, jak říkám, velká věc. A myslím si, že o týhle zpěvačce ještě hodně, hodně uslyšíme. A ne právě teď tady na Fajnu, kde si samozřejmě ten song dáme. A my si ho dáme. A chtěl bych říct, že jenom konečně můžou být Slováci pyšní i na něco jiného, než jen na halušky. Morning Boost. Fajn. Tady to je. Adela. Ain't in LA. Dobrý. Příště natrénujeme.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Dobré ráno, dneska čekejme jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno, místy s přáňkami a ojediněle i s bouřkou. Odpoledne a večer místy až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo taky bouřky. No a nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě ve Slezsku 36 až 40, no a na horách crazy 30 stupňů.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Už po třetí žene 25 amerických států vládu prezidenta Trumpa před soud kvůli jeho clům na dovoz zboží. Podle žaloby jsou plošní poplatky nezákonný a obcházejí dřívější rozhodnutí soudů. Navíc na ně podle kritiků nejvíc doplatí běžní spotřebitelé, kterým to akorát brutálně zvedne ceny. Vzácný papoušky z Jižní Ameriky k nám pašoval mezinárodní gang, který teď rozbili český celníci. Při zátahu zajistili přes 100 chráněných ptáků v hodnotě milionů korun. Papoušci teď už jsou ale v bezpečí pražský zoo a pětici pašeráků hrozí až 8 let natvrdo. A za pivo Češi rádi ušetřej. Podle nejnovějších dat totiž kupujeme přes 70% veškerého piva výhradně ve slevách. A řetězce na to samozřejmě reagujou. Počet akčních nabídek na pivko se tak za posledních 10 let ztrojnásobil.
1: Fajn.

Krásné dobré středeční ráno s Fajnem. S 8 hodinou pokračuje Morning Bus na Fajnu. Pokud se cítíte dneska špatně, myslete na to, že v zahraničí až teď přišli na to, jak se správně vyslovuje název automobilky Škoda. Jo? Tak na to vem tét. Kdo se naopak cítí nejspíš dobře, tak to je jistý pilot Formule 1. Proč? O tom si řekneme za chvilku. Do té doby Eva Farná, nebo taky Justin Bieber. Bieber. Ne Bieber, ale Bieber. Jdem na to.

0: Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run v tuhle tu chvíli na fajnu 8, pardon, špatně vidím, 16 minut po 8 hodině, ano, to je tento čas. Holky, je mi to líto. Kluci, je mi to líto. Pokud jste si dělali zálusk na fešáka a pilota Formule 1 ze stáje Ferrari Charles Leclerca, tak na dobu neurčitou spadla klec. Jeho přítelkyně je těhotná. Chápete to? Chápete, že Charles Leclerc bude táta? To si nějak jako nedovedu představit. Jako mnohem víc mi k němu prostě sedí to, jak sedí ve formuli a řídí se po trati 350 km v hodině, ne že se bude řídit teď návodem, jak složit dětskou postýlku. Na druhou stranu aspoň tu bude další jezdec, nebo jezdkyně s jeho krví, Leclerci na trati jsou super. No a na třetí stranu se Charles vlastně ani nemusí bát o své psychické zdraví, o to už ve Ferrari dávno přišel. Tak gratulujeme Charlesovi, gratulujeme jeho přítelkyni a zajímalo by nás, co by řekl na to, jak se to povedlo přivést svou přítelkyni do jiného stavu.
1: Just an incident on the race.

0: Charlesovi přišla Tiffany Harris, její Vertigo. A nám se to líbí. 19 minut po 8 hodině, to je aktuální čas, dámy a pánové, 19 minut po 8 hodině nás čeká tohle. Za malou chvilku na fajnu, Hozier, jeho Nobody Soldier. A nebo třeba song s názvem Moving to the Sun. Ten má na svědomí Hugo, taky Email Angel Ultranate. To jsou ultraména pro ultra ráno. Tak tohle za malou chvilku. A pak nás čeká asi nejdůležitější otázka tohle rána. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

Krásné dobré ráno, ladíte středeční Morning Bush na fajnu, tohle jste Hozier, jeho Nobody Soldier. Půl devátý aktuální čas a my pojďme dořešit jednu zásadní věc. Včera jsme se ptali vás žen, co by vás nejvíce štvalo na tom, kdybyste se na jeden den stali mužem. Dalo nám to v skutku zajímavý úhel pohledu na věc a taky, že ženy jsou si moc dobře vědomy toho, když si nějaký muž sahá až moc do kapes a dělá, že hledá klíče. Dnes to otočíme a zeptáme se mužů. Co by vás štvalo nejvíc na tom, kdybyste se na jeden den stali ženou? 724634634. Pojďte rád vy na tohle číslo. Ženy, vydávejte dobrý pozor. Za malou chvilku možná zjistíte, jestli jsme my muži tak vnímaví, jak tvrdíme. Já začnu a říkám, že by mě nejvíc štvalo oblečení bez pořádných kapes. Teď vy. Morning

0: Jejich Giant. Na fajnu, 2 minuty před 9:15. Dámy a pánové, včera jsme se zeptali žen, co by je nejvíc štvalo na tom, kdyby se na jeden den stali mužem. Dnes jsme to otočili a zeptali jsme se mužů, co by je nejvíc štvalo na tom, kdyby se na jeden den stali ženou. A říkám, že tolik zpráv včera nepřišlo. Čím to je? Jestli jsou muži jen více aktivní na mobilu, nebo těch problémů mají ženy mnohem více než muži? Nevím. Pojďme se na to podívat, jo? Kdybych se měl stát ze dne na den ženou, doufám, že by to nebylo zrovna v den porodu. Respekt všem ženám. Tak tady je první důvod. Další zpráva, krátká, stručná. Podprsenka. No ano. Co víc na to říct, nikdo nemáme rádi, když nás něco tlačí, ať už podprsenka nebo čas. Čas na další zprávu. Štvalo by mě nejvíc takovýto popískávání od strejdu na stavbě. Ahoj, Martin, pro tuhle chvíli Martinka. Tak zdravím Martinku. Hele, takhle. Ne všichni strejdové jsou stejní, ale souhlasím. Nepopískávejte na ženy a už vůbec ne na stavbě. Ženu nezajímá, že jste udělali právě teď novou fasádu. Další zpráva je velmi podobná. Balení od divných týpků. A tak víte, jo? Důležitý je, že si ten problém někdo uvědomuje. Sice by bylo asi fajn, kdyby si to uvědomovali ti, na který je to myšleno, mířeno, ale nemůžeme hned chtít všechno, že jo? Těch zpráv je tady fakt hodně. Samozřejmě i tady to, na co všichni myslíme od prvního okamžiku. To, co se tady opakuje nejednou, a to, co se opakuje každý měsíc, je tu tak 5krát. Tak všem ženám, jste hustý a další písnička je na vás. Morning Boost.
1: Fajn. Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Are you ready?
11: This is Bruno Mars.
12: I'm really creepy.
13: It's Sabrina Carpenter.
14: Music.
15: Fine.

0: Jack Jones Mnek, jejich Where Did You Go? Na fajnu, 6 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, jak se říká, zazvonil zvonec? I s efektem. No a Morning Boostu je konec. Dneska jsme si řekli nemálo informací, ale jedna, některé z nás, vzala za srdce víc, než bychom chtěli. A nebyla to ta zpráva o tom, jak v Kolumbii nějaký pán zaprděl kino, až to kino museli evakuovat, ale zpráva o tom, že Charles Leclerc, neboli pilot Formule 1 za stáj Ferrari, bude táta. Ano, bude táta. A nebyl to incident, fakt to chtěl. Tak s takovou se loučím, mějte se krásně a zase zítra od 6 do 9. Teď už Music Boost od 9 a Andra Kocek Kaučka. Tak čekis.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Na internetu je hodně věcí.
5: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
4: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Sleduj Fajn.
6: V rychlosti se mrkneme na oblohu. Dneska bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno a místy s přeháňkami ojediněle s bouřkou. No a teploty 32, maximálně 37 stupňů Celsia. Je to pořád hodně? Ale zase to zvládnem.
5: Fajn.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: Třetí minutka po 9. hodině a tohle je Matěj.
8: Bojeschopní Ukrajinci ode dneška nemají nárok na dočasnou ochranu. Týká se to mužů ve věku od 23 do 60 let, kteří si ve své rodné zemi zatím nesplnili vojenské povinnosti. Na opatření se shodli členové EU a reagují tak na požadavky Kyjeva. Historii vytrvalostního plavání přepsal Polák Bartoloměj Kubovsky. Jako vůbec první člověk na světě bez jediný přestávky přeplaval Baltský moře ze Švédska až do Polska a v ledové vodě strávil bez spánku neuvěřitelných 56 hodin. A navíc vybral miliony korun pro nemocné děti. A Lela Vémola udělala za manželstvím s Carlosem definitivní tečku. Fanoušci tak aspoň chápou její nejnovější post na sockách, kde ukázala, že je z ní nově bruneta. Zápasník Vémola je totiž známý svojí slabostí pro blondýny. Rozchod tahle dvojice přitom oznámila už začátkem dubna.
5: Fajn. Music Boost.

ráno, dobrý den, startuje nám středeční Music Boost. Mimochodem, teď mi právě Honza říkal, že dneska je prý den pracuji jako tvůj pes. Tak jo, já sice žádnýho nemám, to znamená, že já si půjdu domů a vy buď půjdete spát, nebo se někam proběhnout. Každopádně, až dneska uvidíte v parku pobíhat lidi po čtyřech, v klidu, je to jenom mezinárodní den, jo? Ještě nám oficiálně tím vedrem nehráblo. Jdem na to, Music Boost, 4 společní hodinky a hlavně skvělý playlist. Music Boost. Give me five. Pět songů na rozjezd startujou dneska One Republic. Tak hezký dopoledne.

0: Dnešní Gimme 5 uzavírá Rex Orange Counter Love Me Not. Tohle je dnešní středeční Music Boost na Fajnu. No a s playlistem samozřejmě pokračujeme a budeme pokračovat celou středu, takže nebojte se, já vím, že to bude opět šílený vedro, ale s těma songama to jako vždycky zvládnem. Nevím, jak je to možný, ale je to i vědecky dokázaný, že prostě dobrý písničky zlepšou náladu a opravdu přispívají duševnímu zdraví, jo? Tak pojďme na to. Navíc lidi prý, když je vedro, bývají agresivní a naštvaný, prostě jen tak, z ničeho nic. To znamená, potřebujeme ten playlist vlastně víc než jako dřív, jo. Za chvilku Miles Smith, taky Niall Horan, jejich Drive Safe. Drive Safe, jeď dál bezpečně beze mě. Tak je trošku smutný song, že člověk, který ho milujete, někdy musí odejít svojí vlastní cestou. Nebude smutný song. Německý DJ Ali Farben, From Disco to Disco, to je vlastně o takovým okouzlení někým, koho potkáte na parketu, vidíte ho tančit. No, sice nevíte, kdo to je, neznáte jméno, vlastně vás to ani nezajímá, ale nemůžete se na něj jako přestat dívat. Tak o tomhle je tahle písnička. Tak jo, tak pojďme to zvládnout s dobrou náladou a pojďme ladit fajn.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBronx.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens, mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens, tinygreens.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
13: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
16: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
17: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
16: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
17: Chevrolet Corvette,
16: Camaro Bumblebee,
17: Ford Mustang GT,
16: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
17: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
16: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
17: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: My name is Somber.
20: What up, it's Kehlani.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Back to the hits.

Tohle byl Benson Boone, jeho Beautiful Things, přesně o 9:30 na Fajnu. No a prosím vás, zdá se, že vysoký IQ nepřináší v životě jenom lepší známky, občas i lepší výběr vína. Lidé s vyšší inteligencí v průměru pijí více alkoholu a pozor, dokonce častěji používají návykové látky. Vědci si myslí, že jedním z důvodů může být to, že inteligentnější lidi se začnou prostě hned nudit, což vlastně jakoby dává smysl. A jestli vám to nedává smysl, tak pravděpodobně asi nespadáte do této kategorie. Taky to otevírá otázku, jestli inteligence ovlivňuje naše zvyky vlastně víc, než jsme si dosud mysleli. To znamená to, že v pátek večer jdete na to víno. Za to nemůžete vy, za to může prostě váš dokonalý mozek. A myslím si, že je to dobrá omluvenka na ten za chvilku už páteční večer. Co vy na to, co? Představte si tu situaci. Zlato, promiň, já dneska musím s holkama na skleničku. No to se nemyslíš vážně jako zase, jo? Ne, promiň, já nechci, ale já jsem tak inteligentní.

0: Dominik Fike, jeho White Keys. To je song, který nám dohrál teď Music Boostu na Fajnu a samozřejmě ty songy pokračujou. Tak jsme rádio, ne? Tak tady nebude ticho. Bar song, skvělej šabuzi. Sice se v té písničce jako zpívá o tom, jako pojďme vyrazit do baru a pojďme si to užít. To nás asi teď pravděpodobně nečeká, ale může to být taková motivace, třeba na pátek, na sobotu, že když to dneska zvládneme, tak bude už čtvrtek a když to zítra zvládneme, tak bude pátek, chápete, jo? Takhle to je fajn. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů, rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Už tam bude?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: CZ.
1: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Tahické léto a popol zpráva už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Akopolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopolis.cz.

Taky Molgrab, Just the way you are. To je song 6 minutek 50. Na fajnu. No a nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale něco velkého se vrací. A je to superstar. Po 5 letech se vrací na televizní obrazovky. Nová řada by měla startovat už 2. září. To znamená, skončí léto, budeme sice všichni smutní, že jsou porázněny prostě pryč, ale televize Nova a Markýza přinese prostě znovu tuhle velkou soutěž. Nevím jak vy, ale já to absolutně miluju. Vítěz si jako vždycky odnese 2 miliony korun. V porotě Eva Farná, Pálo Habera, Jakub Prachař, to mě mega překvapilo, a třeba Kellyn. Za moderátor bude Leoš Mareš. To znamená velký jména, velký osobnosti a myslím si, že to fakt bude jako jízda. Nebo takhle tvůrci slibují, že to bude úplně něco jiného než doposud. Že to bude velký legendární návrat. Takže to znamená 2. září si všichni pojďme zapamatovat hezky do hlaviček. A pojďme si přiznat, že to nejlepší na celý superstar je vždycky Hvězdná pěchota. Že jo? Tam bych byla já, kdybych se hlásila. Proto jsem radši za Majkem tady na Fajnu. Posloucháš Fajn. Fajn.

0: Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdový adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Dneska prosím vás na obloze celý den jasno až polojasno a teploty 32, maximálně 37 stupňů Celsia.
2: Fajn.
4: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
4: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
2: Online.
4: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Na Fajnu máme přesně 10. hodinu, no a tu s náma oslaví Matěj.
8: Ukrajina se podle bývalého šéfa její armády Valerie Zalužného do NATO nikdy nedostane. Řekl to včera ukrajinským diplomatům s tím, že se aliance řídí zastaralýma doktrínama. Kyjev by podle něj měl radši hledat nový bezpečnostní spojenectví a spolíhat na vlastní síly. Americe panuje obří panika kolem ledového salátu. Šíří se tam totiž nebezpečná cyklosporóza, která si vyžádala už první dvě oběti. Úřady hlásí tisíce nakažených lidí po celých státech a varujou veřejnost, ať balený saláty radši okamžitě vyhodí do koše. A 3/4 Čechů jsou ve svojí práci pod permanentním stresem. Ukázal to nejnovější průzkum s tím, že skoro polovině lidí zaměstnání negativně zasahuje i do osobního života. Nejčastějším důvodem je přehršel úkolů, špatný vztahy na pracovišti nebo blížící se vyhoření.
2: Fajn.
0: Music Boost.
4: Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
7: Prosím vás, na TikToku je zase nějaký nový trend, který je úplně tak mimo, že si o něm něco musíme říct. Doplníme to lubrikou a samozřejmě skvělým playlistem Fajnu. Tohle je Music Boost a jeho druhá společní hoďka.
0: Music Boost.

0: Chemical Brothers, jejich Go, totální banger z filmu Apex. Středeční Music Bus na fajnu a prosím vás, na TikToku jsem zase něco našla. Musím vám to říct. Na TikToku prostě najdete vždycky všechno možný, ale někdy bohužel i to, co najít, nechcete. Našla jsem tam unikátní trend léta, neboli nějaký super recept. Je to prosím vás magnum v croissantu. Normálně si koupíte maslový croissant nůžkama nebo nožem, ho prostě seříznete, uděláte v něm díru, do té díry vložíte to magnum, ten celý nanuk, akorát bez té tyčky, jo, tu tyčku musíte ještě nějak prostě úplně nějakým lifehackem prostě vytáhnout a pak to jíte jako sendvič. Normálně to jíte jako sendvič. Já jsem si myslela, že to jedino, teda to video je jako jediný, jo, že to jako udělal jeden člověk. Ne, to dělá tisíce, tisíce lidí po celém světě, je to opravdu teď jako letní svačina. Hodně kalorická svačina, to je jedno, každý ať si jíme, co chceme, ale prostě proč? Jako croissant, jak snídaní. Magnum je za odměnu po obědě. Nemůžete snídaní s obědovou prostě s lahůdkou dávat dohromady. A proč to děláme? 724634634. Narazili jste tam taky na něco, co prostě si jako říkáte, proč to jako vůbec děláme? Co jsme to vůbec jako za lidi? Ach jo.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Jason Derulo, Take You Dancing. Tak doufám, že jsme se taky všichni teď dancing. 10 minut do půl 11 na fajnu. Prosím vás, pokud jste si ještě nekoupili lístky na 20. března do Prahy na Terryho Swimse, tak to ještě můžete udělat, ještě tam nějaký jsou. A pokud tak uděláte, tak si se mnou mnoha dalšími můžete pustit třeba, ne pustit, můžeme si živě poslouchat tohle. Mr. Know-it-all, neboli všeználek. To znamená člověk, který si pošlape štěstí vždycky tím, že už dopředu ví, že to blbě dopadne. A samozřejmě spousta dalšího. Tedy svým prostě úžasný zpěvák, velký srdcař. Vypadá sice jako nějaký těžký protivný motorkář, ale jeho proslovy, jeho prostě rozhovory, to je opravdu, to je tak jemný chlap. Dobře, nebudu se tady rozplývat, asi jste pochopili, že jestli někdo hodně miluje tedy osmimce, je to Andrea Kautská a můžete dorazit taky.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: pravdy. Lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex s ex je jako používat starý zubní kartáček. Techniku má sice zmáklou, ale fakt už bys ho neměla mít v puse.

0: Kelin, taky Stein 27, vítej mezi náma, tohle je středeční dopoledne na Fajnu. To, že jsem před chvilkou si stěžovala, že na TikToku dělají to, že dávají do croissantu, jako do máslovýho obyčejného magnum a jí to jako sandwich, to je jedna věc, ale to, že mi někdo z vás napsal, že dokonce na TikToku viděl, že se to magnum teď rozpouští v kávě, to je podle mě jako fakt velký oříšek pro všechny nutriční specialisty. Tak jak chcete dneska, prostě buď magnum prostě na klacku, tak jak to dávám já, nebo magnum do croissantu, nebo magnum do kafe. Nevím. Taylor Swift, za chvilku její Elizabeth Taylor. Tak hezky dopo. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels. Yeah.

Zara Larsson, Midnight Sun. Dnešní Music Boost na Fajnu. Přeju vám všem krásný dopoledne. Doufám, že se máte dobře a že se hlavně cítíte dobře. Na u toho pociťování něčeho chvilku zůstaneme. Když se koukáte na předpověď počasí, tak tam máte vždycky prostě, jak bude, jo? A pak tam máte, často dole, hezkým menším písmem, pocitovou teplotu. Pocitová teplota je většinou nižší než ta teplota, která ukazuje na teploměru. Což jako dává smysl, dobře, všichni tomu rozumíme, vždycky si i říkáme takový to, hele, dneska je 35 stupňů, ale pocitově je 31. A všichni jako kejveme a říkáme si, jo, pocitově, to znamená, že tak, jako se cítíme, tak tolik stupňů na sobě cítíme. Ale můžete mi říct, kdo pocitovou teplotu určuje? Jakože, kdo to je? Jako jestli je to někdo, kdo prostě je zaplacený, nevím, nějakým úřadem, prostě vyjde ven a řekne, tak dneska se cítím na 22. Dobře, napište tam 22. Dneska se pocitově cítíme na 22. Zamysleli jste se někdy nad tím? Je docela zajímavý, že jo? No, to je přesně jedna z těch taková těch věcí, že se jako něco roky automaticky používáme, aniž bychom se opravdu jako zamysleli nad hloubkou té věci. No, tak pocitová teplota. Tak dneska je to 32, no, ale nevím, kdo to určil. Oh yeah. Let's go. Fine.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Výhry.
5: Slevy.
4: Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Dneska prosím vás 32, maximálně 37 stupňů Celsia a celý den jasno až polojasno.
0: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Minuta po 11. hodině, no a nějaký zajímavosti před náma. Dneska se o ně postará Matěj.
8: Už po třetí žene 25 amerických států vládu prezidenta Trumpa před soud kvůli jeho clům na dovoz zboží. Podle žaloby jsou plošní poplatky nezákonný a obcházejí dřívější rozhodnutí soudů. Navíc na ně podle kritiků nejvíc doplatí běžní spotřebitelé, kterým to akorát brutálně zvedne ceny. Vzácný papoušky z Jižní Ameriky k nám pašoval mezinárodní gang, který teď rozbili český celníci. Při zátahu zajistili přes 100 chráněných ptáků v hodnotě milionů korun. Papoušci teď už jsou ale v bezpečí pražský zoo a pětici pašeráků hrozí až 8 let natvrdo. A za pivo Češi rádi ušetřej. Podle nejnovějších dat totiž kupujeme přes 70% veškerého piva výhradně ve slevách. A řetězce na to samozřejmě reagujou. Počet akčních nabídek na pivko se tak za posledních 10 let trojnásobil.
0: Fajn.
1: Music Boost.
9: Music Boost. Music Boost.
1: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fajn.
7: 11. hodina nám právě startuje další společný čas s Music Boostem. Jestli patříte mezi ty hodný a laskavý lidi, pravděpodobně trpíte syndromem. Ano, bejt dneska milej je trauma. Zdrbneme za chvilku, samozřejmě i s naším playlistem Fajn Rádia. Tate McRae, BTS, Lady Gaga, Sombr, anebo právě teď Jubl.
0: Music Boost.
7: Dancing in the Moonlight. Totální banger. Tady k tomu dopoledni dneska patří.

Lady Gaga i Dead Dance. Těsně před čtvrt na 12 na Fajnu. Pojďte mi přiznat, kdo z vás někdy řekl, jsem v pohodě, i když to v pohodě rozhodně nebylo. Jo? Gratuluju. Možná jste právě vstoupili do klubu syndromu hodné holky. Nebo hodnýho kluka, to je úplně jedno, prostě syndromu být hodnej, jo? Prostě kdo je z vás hodnej, tak máte pravděpodobně asi syndrom. Jak takový syndrom, prostě vás poznáte? Pokud neumíte říkat ne, pokud máte potřebu neustále vyhovovat ostatním na úkor vlastních potřeb, jo? Takhle to poznáte. Takže pokud ve svém okolí máte někoho, u koho vidíte, že vždycky řekne ano, aniž by vlastně chtěl, tak pravděpodobně trpí tímhle syndromem. Prý to vzniká v dětství, ale odborníci radí, jestli to u sebe pozorujete, vyhledejte psychologa, protože se s tím dá něco dělat. A to je to důležitý, dá se s tím něco dělat. Já si myslím, že by bylo docela vtipný, když se jakoby seznámí někdo, kdo má syndrom hodný holky, s někým, kdo má syndrom hodného kluka. A ty dva se do sebe zamilujou a začnou spolu jakoby žít. Jak se to v tom vztahu jako projevuje, když ani jeden neumí říkat ne? To asi nemusíte ani říkat ne. To tím pádem to je vlastně podle mě dokonalý manželství pak. Všichni na všechno říkají jo, ano, ano. Prosím tě, máš s tím, uděláš tohle? Ano, ano, udělám. Přineseš? Ano, ano, udělám. To asi není zas tak špatný. Možná jenom tyhle syndromy se musí navzájem prostě potkávat, jo? To znamená, kdo z vás ten syndrom nemá, tak hledejte někoho, kdo ho taky nemá. Ale jestli ten syndrom pozorujete, tak buď zvažte toho psychologa, a jestli chcete ušetřit peníze, tak prostě najděte jenom někoho, kdo taky říká ano. To je pak takovej yes man manželství.

0: McRae, Revolving Door. Takhle dobře zní dopoledne, když se ho ladíte s Fajnem. No a protože tohle bylo takový trošku na pohodindu, tak potřebujeme do toho trošku co? Kopnout. Kopne do toho Alex Warren, jeho Forever Dream. Tak doufám, že vám ta práce dneska utíká od ruky, teda takhle, jestli pracujete rukama, jestli pracujete hlavou, tak od hlavy, jestli nohama, tak od nohou, chápete, prostě záleží, čím pracujete, tak doufám, že vám to od té oblasti utíká. Radši mlčím, jdem na to.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.

Show Me Love, Honey, Beast, taky v TMZ. Na fajnu. Tak schválně, kolik z vás spí v místnosti s otevřenými dveřmi? Zase tady máme záležitost, která nás trošku bude teď rozdělovat na dva tábory. Když žijete sami, tak se to prostě dá, je to podle vás, že jo? Zavřený, otevřený, je to vlastně úplně jedno. Ale pak přijde ten moment, kdy někoho poznáte, s někým se sestěhujete a najednou přijde ta situace, která se stala třeba i mně, že slyšíte, prosím tě, zavři dveře. Proč bych je jako zavírala? No, jde se spát, ne? No, jasně, tak proč bych je zavírala? Jo, a najednou zjistíte, že jeden je zavírá, druhý je otevírá. Teď ano, všechny argumenty dávají smysl, jo? Ten, kdo je nechá otevřené, stejně jako já, tak vlastně ten argument je, že lépe proudí vzduch a hlavně, prosím vás, proč bychom zavírali ty dveře, když žijeme sami, ne? A ten, kdo zavírá dveře, tak řekne argument typu, je to pocit, je to pocit bezpečí, no a protože se to tak dělá. Ale co se tak jako dělá? Můžete mi říct, kdo jako kdy zavedl, že se dělá to, že když jdete spát, tak si zavřete ložnici? I když v tom bytě žijete třeba jenom ve dvou? Jo, ano, pokud máte prostě jakoby větší rodinu a děti a chápu všichni kolem, ať si klidně zavíráte dveře. Ale když žijou dva lidé v jednom bytě, proč si sakra zavírají ložnici jenom na ten spánek? Teď je to vlastně ujetý. 724634634. Potřebuji vaše argumenty. Já bych je prostě nejradši nechala otevřený, protože takhle, já bych je tam nejradši i nedávala ty dveře. Ale prostě to z nějakého důvodu jsou, tak to jsou, ale proč je zavírat? Tohle je fajn.

0: na Farnaji Perpetuum Mobile, song, který nám dohrál 2 minutky do 11:45 na Fajnu. Řešíme tady otevřený nebo zavřený dveře při spaní v ložnici. Přišel mi argument na to, proč zavírat dveře, jo, od Kai. Tak za mě je to tak, že i kdyby byla jsem sama v domě, tak si vždycky zavřu, protože co když se tam někdo vloupe dovnitř, tak aspoň jsem tak trošku víc safe. Dokážete si představit tu situaci, jak ten zloděj přijde do toho baráku a vidí tu zavřenou místnost a řekne, tak tady budu potichu, kdyby tady náhodou někdo spal. Ale jako chápu, že jako pocitově, když si zavřete dveře, tak se tak jakoby máte ten pocit, že jste jako víc v bezpečí, ale vlastně, když se nad tím racionálně zamyslíte, tak vlastně nejste. Jestli vás chce někdo prostě přepadnout, tak vás přepadne. I zloděj umí otevřít dveře a sáhnout na kliku. Já vím, že je to těžký zjištění, ale je to opravdu tak. Za chvilku Black Eyed Peas. Jejich time. Tak laďte fajn a zavírejte, otevírejte, je to úplně jedno. No, jdem přes to. Music Boost. Fajn.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, sir!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i, tak jak slyšíš.

0: Grace, její Strangers, uzavírá třetí společnou hodinku v Music Boostu a taky uzavírá dnešní dopoledne. A taky uzavírá naše velký téma, jestli spíme v ložnici se zavřenými nebo otevřenými dveřmi.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
8: Dneska 32 až 37 stupňů Celsia, jasno až polojasno a prosím vás ještě taková menší vsuvka. Přišla nám ještě zpráva do studia od Adélky, že v létě se musí ložnice zavírat. Musí se zavírat dveře a víte proč? Lépe funguje klimatizace.
9: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Jsme online. Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
8: Dvě minutky po 12. hodině, no a s náma je dneska Adam.
12: Španělsko dostalo pochvalu. Ministři vnitra států Evropské unie ocenili jeho rychlou reakci na příchod desítek tisíc migrantů z Maroka do španělské Ceuty za jediný den. Na síť X to napsal irský ministr O'Callaghan, který jednání předsedal. Pražská Sparta včera úspěšně odstartovala svou letošní cestu fotbalovou ligou mistrů. Francouzský Lyon Spartani porazili na domácím stadionu 2-1, a to i přesto, že po první polovině prohrávali 1-0. Znova se týmy utkají ve vzájemném duelu příští úterý. Americký rapper MGK se v rozhovoru přiznal, že si jednou po požití moc velký dávky kokainu připadal, jako by se mu mělo reálně zastavit srdce. Jako poslední věc před smrtí se chtěl podívat na fotku svojí dcery. Když ji našel v telefonu, uvědomil si, že odejít nemůže, a tenhle stav nakonec přežil.
11: Fine.
10: Music Boost.
13: Music Boost.
10: Andrea Kautzka.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Je to tady, dámy a pánové, Music Boost startuje svoji poslední společnou hodinku a taky oficiálně můžeme říct, že jsme zvládli dnešní dopoledne. Je tady pravý poledne a za chvilku odpoledne. Taky v tom máte chaos, nevadí. 3 minutky po 12, jdem na to.
10: Music Boost.
8: Robin Schulz, Cyril Samartin. Pro pravý

Very go, tohle je Tiffany Addis, kterou jsme si dali krátce před 14 odpoledne na fajnu. No a pojďme si říct, že dneska mít vztah není vůbec trend. Korejský zpěváci a zpěvačky, si představte, mají ve smlouvách často napsaný, že nesmí s nikým chodit, aby neklesla popularita třeba té dané skupiny, nebo jo, prostě aby to nezasahovalo jakoby finančně hlavně a populárně do té jejich práce. Často právě Korejci dělají to, že když chtějí se s někým třeba oženit, tak musí jako hledat jiný label, kde prostě, kde to tam v těch smlouvách jako nemají. A to mě přimělo takový jakoby myšlence, k tomu jakoby, proč jsme takhle nastavený. Jakože to znamená, že když se někdo s někým vdá nebo ožení, tak najednou už jako není atraktivní, nebo jako co. Já musím říct ze své vlastní zkušenosti, jsem už měsíc vdaná a přidala jsem minulý týden poprvé na svůj Instagram svatební foto. Vlastně poprvé jsem přidala, že vůbec jako někoho mám. Během dvou dnů mi normálně odešlo přes 200 sledujících. To znamená, že jsem si říkala, aha, takže těch 200 sledujících mě sledovalo jenom proto, že jsem byla single. A není to divný. A proto mě zajímá, jestli vy, když se nad tím takhle zamyslíte, sledujete na sociálních sítích někoho, kohokoliv, nějakou celebritu, nějakou influencera, prostě jenom proto, že jako single. Nebo jako při představě, že by třeba najednou začal postovat fotky s někým druhým, tak byste jako to dali pryč? 724-634-634. Je pro vás důležitý, aby některé celebrity nebo někteří influencerové, který prostě sledujete, byli pořád single? Je to divný, nikdy mě nenapadlo se vůbec nad tímhle bizárem zamýšlet, ale asi tomu tak je. Asi mít vztah není trend. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Take me back to London, tohle Ed Sheeran, taky Stormzy. Tohle je playlist dnešního středečního odpoledne na Fajnu. Já myslím, že děláte rozhodně 100% dobře, že dobrovolně, doufám, že dobrovolně ladíte fajn. S těma songama pokračujeme, nezastavujeme. Pink Panthersis, taky Zara Larsson, Stateside. To je taková pohodinda song, bych řekla, ke kafičku. Taky Drakulej, Janie, Tame Impala. Ať děláte, co děláte, já nevím, co děláte, já s váma nejsem, ale ať děláte, co děláte, dělejte to nejlíp, jak to umíte, to znamená dobře. A laďte fajn.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

0: CZ.
1: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Tahické léto v Aquapolspraha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolspraha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolspraha.cz.
6: My name is Summer.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.

0: Daft Punk, Get Lucky. Doufám, že jste si užili pořádně tenhle taneční song. 3 minutky, po půl jedný odpoledne. No a pojďme si říct, že jestli nestíháte vždycky dopoledne naší každodenní lubriku, tak ji budete dávat stíhat vždycky odpoledne. Já ji udělám vždycky dvakrát, jo? Pro ty, co přijdou pozdě.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex s ex je jako používat starý zubní kartáček. Techniku má sice zmáklou, ale fakt už bys ho neměl mít v puse.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. New track on file.
2: Fajn.

0: Dnešní Music Boost, tohle Adora, skvělej klok-klok. Totální romantika, totálně úžasný song, úžasný zpěvák, absolutně ho miluju, žeru ho. A vy asi taky, protože vám ho tady často pouštím. Tohle jsou One Republic, jejich Need Your Love. A bude to za malý okamžik náš úplně poslední společný song dnešního dne, dnešní středy. A vy víte, co děláme, vždycky ho někomu věnujeme, že jo? Včera jsme ho věnovali všem, kteří v tomhle vedru šíleným nezapomněli na kytky, který máte doma. To znamená, věnovala jsem song všem, kteří jste včera zalili květiny. Dneska tenhle song věnuju všem, kteří si ani jednou nebudou stěžovat na dnešní počasí. Pokud už jste si stěžovali, máte smůlu, pokud ještě ne, tak to vydržte. A bude vám patřit song od One Republic. Tak laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štíl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky. CZ.
12: Here we go.
13: Here we go.

0: Music Boost, dohrával Tiesto, jeho Business. A my jsme se rozhodli společně, nebo ne, dobrovolně, vlastně nedobrovolně. Music Boost končí 13.00, to znamená, musíme se nedobrovolně rozloučit. Já vám opět děkuju za 4 společné hodiny, za dnešní dopoledne i čas odpoledne. No a zase odcházím. Vy zvládněte dnešní horko, zvládněte dnešní den, ať vás čeká, co vás čeká, tak to prostě vyřešte. A zítra se zase slyšíme. 9.00, startujeme, končíme zase 13.00. Teď už Kristýnka, to znamená, vyleďte dál, fajn. Další skvělá, super ženská tady jenom pro vás. Tím pádem jsem pochválila i sama sebe. Dobrý, odcházím, mějte se krásně. No nic, mlčím.
1: Fajn. Tohle je fajn.
0: Já vždycky nevím, kdy je dost, sakra. Lidi, hezký zbytek dne a zítra naslyšenou.

0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soulsos.
1: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Na internetu je hodně věcí.
8: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
8: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fajn.
9: Rosnička Kristýna je tady. Já nevím, proč, když jsem se dneska snažila podívat na počasí v Praze a v Česku, tak mi to pořád hází počasí v Egyptě. Nebo někde, já nevím, v Tanzánii. Proč to píše 36 a 40 stupňů? To je šílený, takže bacha na to, jo, vypadá to, že prostě z Česka jsou tropy, ale už to zažívám několikátý den, tak už jste na to asi trošku zvyklí. Můžou se nám objevit i nějaký bouřky zase odpoledne k večeru, takže opatrně i na to čekáme až ojedinělý nárazy větru kolem 70 km za hodinu, někde možná i kroupy. Bude to dneska ostrý, od vedra ke kroupám, budou prostě padat trakaře, možná. Tak bacha na to.
8: Fajn.
0: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
9: Dvě minutky po jedný odpoledne, to je čas se něco dozvědět, tentokrát s Adamem.
10: V Indii pokračují protesty proti premiérovi Narendrovi Modímu. Ty začaly už v květnu a to v návaznosti na zrušení výsledků přijímaček kvůli úniku zkouškových otázek. Ministr školství sice rezignoval už v minulém měsíci a premiér zavedl zrychlený soudy pro osoby, které jsou z úniku otázek obviněný. Vlna odporu indický Gen Z ale i přesto dál pokračuje. Víc lidí v posledních dnech reportuje, že jim nefunguje WhatsApp. Po tom, co aplikaci spustí, vidí upozornění, že probíhá kontrola aktivity jejich účtu a ten je dočasně zablokovaný. Mluvčí WhatsAppu připustil, že jejich ochrana občas udělá chybu, nicméně když se to stane, snaží se ji co nejrychleji napravit, což se podle něj bude dít i v tomhle případě. Daniela Brzobohatá odjela na Island a na svých sociálních sítích se podělila o krásy tohohle ostrova. V popisku ale taky popíchla ministra zahraničí Macinku, když reagovala na jeho slova a napsala: ledovců tu za poslední roky rapidně ubylo. Jestli by neměli zrušit tu klimatickou krizi i tady.
8: Fajn.
9: Welcome to the stage. Krásný středeční odpoledne. Ano, půlka týdne, už jsme to dotáhli takhle daleko, tak to musíme dokončit. Prostě to spolu zvládnem. 4 hoďky před náma s Fajn warm-upem a s mojí maličkostí s Kristý. Takže si to užijem, dáme si skvělý songy. Ten playlist je totálně nabitý. Máte se na co těšit. Roztančíme se, rozespíváme se klasika, dáme si takovou malou rozcvičku. Bacha, ale v tomhle vedru. Takže opatrně na sebe, hlavně užívejte, ať už jste na pláži, v kanclu, trošku míní, ale užijem si to. Jdem na to, první song na cestě. Aleša Dixon, její The Boy Does Nothing, to je velká tancovačka. Tak pojďme na to.

Runaway Song od Dominika Fajka s názvem White Keys. To je taková ideální můdovka, pokud jste zrovna na cestě, můžete si stáhnout walkinga, ale i v kanclu. Vás to doufám hodilo trošku do pohody. Příště, až půjdete nějaký festák, tak si neberte špunty do uší, ale vemte si rovnou airbagy. Určitě to znáte. Stačí nastoupit do tramvaje, kde z vás lidi během 3 vteřin udělají lidský sendvič. Nebo se ocitnout v davu na festiáku a váš mozek okamžitě nahodí error a hledá nejbližší únikový východ. Psychologové potvrdili, že po covidu, po pandemii, máme všichni výrazně nižší toleranci na hluk, mačkání se a na nulovej osobní prostor. Jakmile je kolem nás prostě moc lidí, náš vnitřní procesor se začne přehřívat, v tomhle vedru taky, samozřejmě, no a tělo přepíná do toho čistýho panického módu, což v praxi znamená, že máte chuť buď někoho přeskočit, nebo si lehnout na zem a předstírat vlastní smrt. A radit lidem, ať si v davu najdou klidný místo? Najít na festivalu klidný místo je asi stejně reálný, jako chytit volný záchod, co voní po fialkách. Hodně nepravděpodobný. A tak by mě zajímalo, jak to máte s davama vy. Taky máte problém po pandemii? Vyhýbáte se davům? Nebo je vám to jedno, ať se na vás klidně lidi mačkají, jste s tím úplně v pohodě? Napište mi, já znám totiž spoustu lidí, kterým to vadí, tak mi napište, jak to máte vy na 724-634-634, jak zvládáte davy lidí, mačkání se a tyto situace. No a k tomu další song. Michael Jackson, jeho Beat It. Kdyby ještě mohl koncertovat, tam bychom se asi mačkali všichni. Tak si aspoň vychutnáme tenhle song v rádiu. Jdem na to, tady na Fajnu.

0: Miles Smith zpíval o tom, že tenhle život netrvá navždycky, takže si to musíme užívat naplno v songu Nice to meet you. Takže doufám, že tenhle mindset jste si vzali i do dnešního dne. A společně probíráme, jak zvládáte davy. Jestli vám dělají problém velký davy lidí. Máme tady Ondru, který píše: já jakmile vidím narvaný vagón v metru, tak radši předstírám, že nikam nespěchám a klidně si počkám na další soupravu. Můj osobní prostor je nejdůležitější. Chápu, taky mám někdy nutkání počkat, ale pak člověk třeba čeká, než projedou tři soupravy a stejně to nepomůže. Stejně se pak musí do toho metra namačkat. Ale pak mě ještě zaujala zpráva od Filipa, který píše, že dřív skákal do mošpitů, dneska už to nedělá, ale ty davy mu asi tolik nevadí. To jsem si říkala, no, tady je nějaký výzkum na to, že nám prej vadějí davy. A přitom podívejte se, kolik lidí skáče do mošpitu. Dobrovolně tam jde do sebe narážet, mačkat se. Tak to bude zas nějaký vědecký výmysl určitě. Ať už davy máte nebo nemáte rádi, důležitý je umět si zlepšit den. Takže my to uděláme s dalším songem. Kato, John, Turn the Lights Off. To je pořádný song na party. Ale pokud jste introverti a nechcete se mačkat, tak si to klidně pusťte jenom v kanclu na záchodech. Jdem na to, tady na fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
8: Rekbity, záruka kvality.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: 3.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

Čína, jejich Safír. Já nevím, jak vám, ale mě tahle písnička prostě zní jako čirá euforie, takže doufám, že jste to prožívali stejně jako já. Ale teď si představte, že vám někdo zrovna prodal vaši oblíbenou věc. Co byste dělali? Třeba, že vám máma v 10 letech prodala na bazaru vaše oblíbený autíčko, se kterým jste se zrovna, ale zrovna ten den opravdu chtěli jet někam projet. Chtěli jste si s ním hrát. Zatímco někdo tady teda brečel třeba kvůli plastovým angličánkům za 50, dcera Paula Walkera teď posílá do aukce rovnou legendární Toyotu Supru po svém tátovi, Paulu Walkerovi. Meadow Walker se rozhodla tenhle ikonický žluto-oranžový klenot ze série Rychle a zbru po svém tátovi, Paulu Walkerovi. Meadow Walker se rozhodla tenhle ikonický žluto-oranžový klenot ze série Rychle a zběsile prodat v charitativní dražbě a všechny

třeba vyhodil, rozdal. Jestli se vám stalo, že vám třeba partner vyhodil starý vytahaný tričko s tím, že už vám řekl, že v tom vypadáte jak strašák do zelí, ale váš to byl zrovna srdcový kousek. A nebo vám přesně máma takhle uklidila z pokoje hračky a přitom už je poslala sestřenicím a bratrancům. Napište mi na 724634634, jestli se vám někdy něco takového stalo. Můžete tady takhle vybít to svoje trauma, jo, uděláme si takhle terapeutickou session tady. A k tomu samozřejmě songy, protože to taky pomáhá. Aha, Rudimental, Waiting All Night, to nás zas trošku rozjede. Jdem na to, tady na fajnu.

0: Chemical Brothers a jejich peckou Go snad ani nejde bejt unavený. A to jsme si právě poslechli na Fajnu. Společně probíráme, jestli se vám někdy stalo, že by někdo prodal nějakou věc, kterou jste měli rádi, aniž byste třeba o tom věděli nebo ji rozdal. A teda musím říct, že jedna zpráva mě zvlášť zasáhla, protože Maty píše: Zdravím, já před každou operací nádoru na mozku dostával plyšáka od tety. Dohromady jsem měl 8 operací, takže 8 plyšáků. Bylo mi tehdy 13 až 16 let, takže jsem k ním měl fakt velkou citovou vazbu. No a jednou, když mi bylo 18, tak jsem přijel k mamce, ke mně do pokoje a ona ty plyšáky rozdala. Asi měsíc jsem s ní nepromluvil. Maty, to je podle mě jediná validní reakce. Prodat plyšáky, který mají takovejhle příběh? Já se omlouvám, ale co to je za matku? Ne, nic, věřím, že je skvělá maminka, ale tohle, kdyby mi to někdo udělal, tak já se zhroutím. Takže Maty, to, že jsi zvládl jenom měsíc s mámou nepromluvit, to mi přijde ještě vlastně jako mírný trest za to, co se stalo. No a Sonja píše, že jednou prodala starý zlatý hodinky, takzvaný cibule, který měli věnování. Manžel je totiž našel ve starém domě. Ona si myslela, že to je jenom atrapa. Dostala za ně 300, hodnota reálná byla desítky tisíc. No tak na tom vydělal někdo jiný, hold. Někdy je dobrý si nejdřív pořádně nechat ohodnotit věci, které chcete prodávat, ať se vám náhodou tohle nestane. Každopádně děkuju za příběhy. Dávejte si bacha, až budete celkově něco prodávat, aby k tomu někdo jiný neměl vytvořenou citovou vazbu, pokud to není vaše. No a my radši jdeme zase na další songy. Kanks, Never Going Home, to je písnička, která nás čeká společně tady na Fajnu už za malý moment. Tak si to užijem, zůstaňte se mnou.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na nejlepší.

Lucy, Peace Honey, tihle tři interpreti stojí za songem At The Party, který jsme právě doposlouchali, sice na fajnu, ale zní to spíš, jak kdyby jsme byli někde na pláži. Nicméně bacha, pokud jste na chorvatských plážích, protože tam právě pobíhají exekutoři. Teda, ne tak úplně, ale v Chorvatsku vyhlásili nekompromisní válku legendárnímu fenoménu takzvaných ručníkářů a lehátkářů. Znáte to, takový ty lidi, co ráno vyběhnou, aby si zarezervovali to nejlepší místo u moře, už nevybíhají jenom ráno, ale už vybíhají i večer předtím. No a když se tohle stane, tak tady v těch městech, jako je Supetar a Crikvenice na Brači, se rozhodli zakročit a prostě tam nemilosrdně všechno pozbírají a odvezou pryč. Takže vy si tam možná večer roztáhnete vosušku s motivem třeba Spidermana, skládací lehátko, usínáte s pocitem, že máte zejtřek připravený, dovolená, perfektní, řízky zabalený, no a ráno dorazíte na prázdný štěrk. Váš ručník už je pravděpodobně skonfiskovaný v městském skladu majetku a ten další den si představuji, jak tam dojdete a jenom musíte říct: dobrý den, já jsem si přišel vyzvednout ten ručník se Spidermanem a nafukovacího plameňáka. Je vidět, že letním bitvám o první řadu u moře v Chorvatsku zvoní hrana. Pokud si teda neplánujete přistát, lehnout si tam osobně už pět ráno, ručníky radši uklízejte, dávejte si na to bacha, no a žádný zabírání míst. My teď totiž jdeme zabrat místo společně s Justinem Bieberem, Nicki Minaj, Beauty and Beat. To si užijem pořádně i bez toho, aniž bychom tam museli mít hozený ručník, jdem na to.

0: Nedovedu si představit, jakým lepším songem zakončit tuhle první společnou hoďku našeho fajn warm-upu než Fastboyem a jeho písní Beautiful Life. To je čistá dávka pozitivní energie, takže doufám, že to i na vás takhle tu pozitivní energii vrhlo. No a v tomhle módu samozřejmě pokračujeme. Jenom si povíme, jaký je počasí, potom nám Adam řekne zprávy ze světa i od nás. No a potom zase zpátky k našemu top playlistu, který je na dnešek extrémně vytuněný. Takže zůstaňte se mnou, fajn warm-up jede dál.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: fajn.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
4: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
5: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
6: Dáme si meteorologický reality check. Jestli jste si dneska mysleli, že to bude pohodička s počasím, ne, tak úplně není. Venku je přírodní sauna, teploměry drtěj, letní maximum, sluníčko to pálí tak agresivně, že by nám sežralo i duši. UV index je taky hodně vysoko, 6 až 7, takže bez pořádný vrstvy SPF-ka vůbec nevycházejte ven, jinak budete vypadat jak přepečený krevety. No a opatrně čekají nás možná sem tam nějaký přehánky, ale ta šance na déště podle mě asi taková, že byste šéfovi řekli v pondělí pravdu do očí. Prostě skoro nulová. Moc tím nepočítejte, teploty 35 až 40 stupňů. Už mi z toho dochází voda. Pojďme to přežít prostě dneska.
3: Fajn.
4: Na internetu je hodně věcí.
3: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
4: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Vítejte u zpravodajské relace. Ne, je tady Adam, 2 minutky po druhý. Adam je tady, aby vám řekl, co se kde děje. Jdem na to.
7: Americký prezident Donald Trump se zúčastnil večeře republikánského národního výboru, který se konal v golfovém klubu vlastněným jeho rodinou. Ještě před jeho příjezdem ale policie zadržela ozbrojeného muže, který měl na místě údajně fotit, natáčet a monitorovat bezpečnostní opatření. Při domovní prohlídce u něj podle úřadu našli i zápisník se znepokojujícíma poznámkama. Jaký to je bez neustálého přístupu k vodě si vyzkoušeli lidi, kteří žijou ve 3 obcích nedaleko Brna. Kvůli dlouhodobému suchu a moc velký spotřebě obyvatelé vyčerpali vodojem a z kohoutků dočasně netekla voda. Teď už jsou kohoutky zase v provozu, je ale potřeba omezit nadměrnou spotřebu. Ponožky v sandálech opět na chorvatských plážích. Podle chorvatského turistického sdružení se český turisti vrací právě do téhle dovolenkové destinace. Letos v červenci tam přijelo o 12% víc Čechů než loni ve stejný měsíc a počet přenocování se zvýšil o 7%.
3: Fajn.
6: Fajn, forma pokračuje, druhá společná hoďka před náma, zároveň druhá hodina odpoledne. Venku horko, musíme si to udělat hezký, půlka týdne, to je taky potřeba dodat tomu trošku šťávu. Takže společně šlápneme na plyn, pustíme si dobrý songy. První z nich bude Ava Maxi, Spot Fake, to už za chviličku. No a taky si povíme, proč byste nechtěli mít třeba souseda, který má doma hada. Vysvětlíme si, teď už ale písnička Ava Max, Spot Fake, jdem na to.

Ladíte fajn a tohle byl End of Beginning od Joa. No a představte si, že si zabouchnete dveře od bytu. Ale místo toho, abyste řešili, že třeba na plotně máte polívku nebo něco standardního, tak řešíte, že vám tam doma běhají hadi. Nebo běhají, plazej se. Ale přesně tenhle absolutní noční můra scénář teď řešili chovatelé a policajti v Plzni. Protože chovatel si tam zabouchnul dveře a zůstal uvězněný na chodbě. Zatímco jeho několik krokodýlů, teda hadů, si uvnitř užívalo svobodu a hrozilo, že začnou možná navštěvovat i sousedy, že si dají takový šmejděníčko šmejdění. A představte si jen ten telefonát na tu tísňovou linku. Městská policie, dobrý den, můžete mi pomoct? Víte, potřebuju otevřít byt, mám tam hady. A pak si představuju, jak ty policajti vyběhnou z toho bytu, hady v náručích a ten chovatel jim jenom vynadá, že mačkáš mi hada, ty! Víte, jak to pokračuje. Každopádně takovýho souseda asi nechcete. Představte si to, že máte souseda, který si tam prostě volně nechává putovat hady po bytě. Nikdy nevíte, kdy to ten had vezme třeba záchodem do vašeho záchodu. Nevím, jestli to takhle funguje, ale děsilo by mě to. Tak mě zajímá, jestli jste někdy měli nějakýho souseda, o kterém jste si třeba mysleli, že je blázen, nebo vám něčím takhle škodil, prostě měl doma nějaký zvíře, který vám třeba vadilo. Cokoliv. Prostě nějaký divný soused. A tím nemyslím, že chovatelé hadů jsou divný, to vůbec ne. Jenom nevím, jestli bych ho chtěla vedle sebe, tak chápete. Napište mi na 724-634-634, jestli jste někdy měli nějakýho divného souseda a my se jdeme uklidnit společně s Rue Gale a její krásnou emotivní písničkou Pretty on Paper. Jdem na to.

0: bez ledu. Fan ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky

0: ladíte fajn a tohle byl The Weeknd. I hope you send you blinding lights. Ten konec, ten vás prostě vždycky donutí zpívat. Nebo doufám, že nejsem jediná a doufám, že nejsem ten otravný soused, který někoho otravuje takhle svým zpěvem, protože právě teď probíráme společně, jestli jste někdy měli takhle nějaký blbej zážitek se sousedem, nebo jestli máte někdo fakt vyloženě špatného souseda. Michal píše, že jeho kámoš má souseda, který je opilec. Nikdy ho prej neviděl střízlivýho a doma měl tisíce štěnic, který ignoroval. Prosím vás, jak můžete ignorovat štěnice? Mně je špatně jenom z té představy. Já musím pryč od téhle zprávy. Už fakt jenom ta představa, no úplně jsem traumatizovaná. Michal píše, že se ty štěnice samozřejmě rozlezly po paneláku. Noční můra, no doslova. Jestli se mi o tom dneska bude zdát, tak za to můžete vy. Ale máme tady i zprávu víc na pobavení. Adam totiž napsal, že má souseda, který si pořídil mini prase. Všechno bylo fajn, dokud to prase nevyrostlo na 80 kilo. Bacha, co kupujete? Někdy kupujete zajíce v pytli, někdy mini prase, ze kterého vyroste pořádný hrošík. Já vám každopádně děkuju za zprávy a pokračujem v téhle nabitý jízdě plný songů. Za chviličku třeba Zara Larsson, Lush Life, ultimátní letní hit. Tak za chvilku tady na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: nejlepší z TikToku.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: just keep watching.
1: Fajn vorm up na něm Tate McRae se svým songem Just Keep Watching, který vás pořádně rozjel, ale bacha, Praha byla okradená. Ano, naše hlavní město bylo okradený o hlavní první místo v žebříčku nejlepších měst. My máme Orloj, máme výborný pivo, máme hezký holky, stovky věží a stejně v tom žebříčku nejlepších měst nejsme moc vysoko. Opravdu, existuje teď nějaká společnost, světový žebříček, udělali World's Best City z tohohle roku, prostě nejlepší města světa, hodnotili 150 měst a nejen podle památek, ale i podle nabídky, podle slávy, jak moc je lidi doporučujou. První příčky, ty urval New York, Paříž, Osaka, Praha, 84. místo. To je svatokrádež. Předstihl nás i Brusel, dokonce i Moskva nebo Káhira. Já se omlouvám, ale Káhira má možná pyramidy, ale zkuste si tam dát dobrý točený pivo. A nebo se zkuste projít bez toho, aniž by vás někdo chtěl prodat za 15 velbloudů. Ukazuje se, že to naše klasický český vždy je tu hezky, ale pivo by mohlo být levnější. Očividně prostě nestačilo. Jo, lidi asi, prostě Praha je srdcovka, ale pivo by mohlo být levnější. Očividně prostě nestačilo. Jo, lidi asi, prostě Praha je srdcovka a nevyšlo to sice v žebříčku.

0: někdo, že máte chuť na pistácie? Vaše oblíbená servírka Kelin společně se Sofianem Mečmečem vám právě naservírovali v podobě téhle písně tady na Fajnu. No a společně probíráme, jaký je podle vás nejlepší město na světě. Máme tady fanoušky Prahy, to jsem ráda. Tomíno píše, že za něj to je Praha. Michal píše, že do roku 2020 to pro něj byla taky Praha. Teďkon jsou to pro něj Krušný hory, to teda není úplně město, ale chápeme, jak to Michal myslí. Píše, že tam není přelidněno, je tam klid a aktuálně se vychloubá, že je tam 28 stupňů. Děkujeme, Michale, posíláme klíčenku, my tady máme 40 a umíráme. No a potom píše ještě tady nepodepsaná zpráva, bohužel, ale máme tady zprávu Dubaj, že je prej nejlepší město, že je skvělý, nádherný budovy, jsou tam skvělí lidi, teplo, prostě paráda. Hele, tahle zpráva není podepsaná, ale já si trošku myslím, jestli to psal poslední bachelor ze slovenský růže pre nevěstu. Ten se pořád ptal, čo ty a Dubaj? Tak očividně tady máme i fanoušky Dubaje. Praha a Dubaj, to jsou zprávy, které přišly. Já vám děkuju, že jste se mnou zase takhle debatovali a udělali si tady anketu. No a za chvilku pokračujeme v téhle nabitý jízdě plný velkých dobrých songů. Za chviličku třeba Subfocus, jejich Elevate. Tím to rozjedem, takže zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
4: Fine.

Ladíte fajn warm up s Kristý a právě dohrála Olivia Rodrigo její Drop Dead. Doufám, že vám tahle písnička zlepšila den, ať už děláte jakoukoliv činnost, pracujete, válíte se, nebo třeba stěhujete. Stěhování je traumatizující. A co teprv, když vezete živýho poníka? Představte si, že plujete trajektem na prosluněný italský ostrov, venku je 30 stupňů, pohoda, mořský vánek, no a najednou kouknete do auta, který je vedle zaparkovaný a v něm vezou prostě živýho poníka. Miniaturní Citroen C1, tenhle logistický majstrštyk se teď povedl v Itálii a řeší to samozřejmě celá Itálie. Nějaký vynalézavý majitel si totiž řekl, že platit speciální přívěs pro koně, to jsou vyhozený peníze. Když máš v garáži malý městský nákupní vozítko, hoď do toho klidně i koně. Chudák poník tam teda strávil celou hodinovou plavbu, nadspanej jak můj kufr před dovolenou. Italští politici, ochránci zvířat, ty z toho mají teďkon samozřejmě nervy a po majiteli auta už pátrá policie, aby mu toho poníka odebrali. A ono se jako sice říká, když se chce, všechno jde, ale nadspat licho kopytníka do hatchbacku, to už je fakt vyšší dívčí. Příště radši zůstaňme asi u převážení skříní, ať z toho ten nebohý koník nemá celoživotní trauma. Protože poníci se používají na takovou tu kanisterapii, teď to říkám blbě, to je ta psí, ale víte co, na terapii s koníkama, no? Jenomže kdo zařídí terapii tomu koníkovi po téhle cestě? To jsou důležité otázky, které bychom tady měli řešit, ale radši si dáme další písničku. Ciao, z jejich Love Tonight, tenhle totální letní song, jdem na něj právě teď.

0: Love Tonight. Tenhle song jsem jeden čas poslouchala pořád dokola a pořád to za to stojí. Pořád je stejně dobrý. Tak doufám, že jste si ho užili stejně jako já. No a všechno, co potřebujeme k dobrýmu dni, jsou dobrý písničky. A to tady zařídíme. Fine Warm Up totiž jede dál. Sice nám skončila druhá společná hoďka, ale další dvě před náma. Jsme v půlce, stejně tak jsme v půlce týdne a jedem dál. Bomby, plná energie, dobrá nálada, tohle všechno potřebujeme, takže v tom pokračujeme. Jenom si povíme, jaký je počasí klasicky. Pak si řekneme s Adamem, co se kde děje. No a potom zpátky k playlistu. Takže zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Dnešní počasí je trochu jako toxický vztah. Je tam hodně dramatů, žádný chládek, extrémní horko. Teploty sahají až ke 40. Na horách je to kolem 30, trošku lepší, ale pořád žádná sláva. Obloha bez jediného mraku, teda ty mraky tam jsou, ale vůbec ničemu to nepomáhá. Horko je, takže šance, že potkáte někoho, kdo se nepotí, je absolutně nulová. To znamená, nedávejte si bacha jenom na svůj pitný režim, ale možná i na to, abyste se dostatečně navonili a možná si vemte něco, co vám zacpe dýchací cesty, ať necítíte ty ostatní. Každopádně užíváme počasí, je léto, to k tomu patří.
1: Fajn.
0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách jedna minuta po třetí odpoledne a už je tady Adam, aby vám řekl, co se kde děje.
3: Španělsko dostalo pochvalu. Ministři vnitra států Evropské unie ocenili jeho rychlou reakci na příchod desítek tisíc migrantů z Maroka do španělské Ceuty za jediný den. Na síť X to napsal irský ministr O'Callaghan, který jednání předsedal.

0: potkají ve vzájemném duelu příští úterý. Americký rapper MGK se v rozhovoru přiznal, že si jednou po požití moc velký dávky kokainu připadal, jako by se mu mělo reálně zastavit srdce. Jako poslední věc před smrtí se chtěl podívat na fotku svojí dcery. Když ji našel v telefonu, uvědomil si, že odejít nemůže a tenhle stav nakonec přežil. Fajn.
1: Předeční odpoledne a fajn warm-up se mnou s Kristý jede dál, samozřejmě, jak jinak. Před náma dobrý songy, dobrá nálada, to potřebujeme všichni. V půlce týdne možná už někomu z vás trošku dochází šťáva, ale nebojte, nebojte, já to zařídím, dolejeme, doplníme všechno, co je potřeba. Zároveň si povíme, proč si třeba úplně asi nedoplňovat energii kroasánama, když jste na rande. Není to úplně dobrý nápad, vysvětlíme si proč, ale teď já mám jeden skvělý nápad a to je dát si rovnou první song Dua Lipa, její Don't Start Now. Sice Dua říká, ať nezačínáme, ale my začínáme. No a co?

písničkou jde prostě všechno líp. Kombinace Naked a Portugal The Man, jejich Glide. Výborná věc. Říká se, že důležitý je, aby vám to s partnerem klapalo v posteli. Podle mě se ale zapomíná na to, že vám to musí klapat i u stolu. Na internetu teď totiž letí příběh holky, kterou týpek po prvním rande ghostnul. Prostě už se jí neozval. Proč? Protože během té schůzky snědla 7 kroasánů. Přijde vám to divný, ale ona je prej jedla hrozně rychle, nadělala u toho hroznej buborčus, nechala tam drobky, no a týpek přiznal, že z toho dostal takovej ik, prostě tak moc mu to vadilo, že už si nedokázal představit, že by tady s tou slečnou pojídačkou kroasánů šel na druhý rande. Ta holka pak vysvětlovala, že celý den nejedla, takže prostě měla obří hlad, jenomže škoda už byla napáchaná. A mě to vlastně připomnělo, že každý máme u jídla něco, co nás úplně vypíná, co nám prostě extrémně vadí. Někdo moc mlaská, někomu vadí hlasitý srkání, někomu vadí lidi, co si berou hranolky z vašeho talíře bez dovolení. No a někdo nezvládá člověka, co spořádá 7 kroasánů dřív, než stihnete dojíst první sousto. Tak mě zajímá, co nesnášíte, když to lidi dělají u jídla? Co je pro vás tak velký red flag, že byste s tím rozhodně nemohli jít do vztahu? Napište mi to na 724-634-634. Co by člověk musel dělat u jídla, aby to pro vás byl rozhodně odstrašující tak moc, že prostě byste s ním rozhodně nerandili? Napište mi to, no a já posílám další track Bella Kay, její I love it, I love it, I love it. A to milujem. Tak jdem na to, právě teď na fajnu. Baby, I love it. I am Bella Kay.

0: ultimátní dávka dobrý energie do vašich uší právě teď na Fajnu dohrála. No a probíráme, co vám nejvíc vadí, když lidi dělají u jídla. Třeba když by někdo u toho smrkal, jestli byste s takovým člověkem ani nemohli chodit. Máme tady zprávu. Když mě někdo sleduje, jak jim, protože jsem nenažranec, píše Jurášek, Jirka. Ale teda to by mě zajímalo, jak Jirka může randit, protože přece na sebe u toho jídla trošku i koukáte, ne? Nebo jste otočený zády a každý si to jíte bokem? Nevím, jak funguje, když jdete na večeři a zároveň nechcete, aby na vás ten druhý koukal. Komplikovaný. No a Michal, ten zase píše, že nesnáší, když lidi jedí nemytejma rukama a ještě si volíznou prsty. Připomíná mi to film Riskni to spoli. Ten film jsem neviděla a nevím, jestli ho chci vidět, Michale, po tom, co tady píšeš. Fuj, jí někdo neumytejma rukama? To je hnus, to snad nikdo už dneska nedělá, nebo jo, zase mi to bere iluze, ty vaše zprávy, ale moc děkuju, že mi píšete, no a v téhle jízdě pokračujeme dál. Za odměnu dobrý songy, Topic, Fireboy, DML, Nico Santos, jejich Body, už za chviličku tenhle banger.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Téma

0: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

Haven, Caitlin Aragon, I Run, tenhle track nám právě dohrál na Fajnu. A jestli se chystáte na dovolenou a nejvíce bojíte žraloků, tak bacha, teď je čas bát se i rybiček. Na Malorce vás totiž nově vystraší 5-centimetrová rybička, která ale touží po lidském mase. Na Malorce vypukla nefalšovaná panika, protože návštěvníky tam ve vodě napadly hejna malých rybek, který je pokousali tak agresivně, že některým turistům dokonce tekla krev. Odborníci tvrdí, že za to může oteplování moře a ryby jsou z toho zkrátka podrážděný, stejně jako my z toho vedra. Taky asi máte někdy chuť pokousat nějakýho svého kolegu. Nicméně teda, znáte určitě takovýto slavný mořský pravidlo? Ryba je kámoš, ne žrádlo? Jenomže tyhle rybičky si očividně řekly, člověk je žrádlo, ne kámoš. Představte si tu situaci. Vy stojíte v průzračný tyrkysový vodě, pohodička, dovolenka, děláte si romantickou fotku na Instač, nahodíte nějakou exkluzivní pózu, no a v tom se z vás stane odpolední svačinka pro sardinku. Místo dramatický hudby z čelistí to už pak asi zní jenom vřískot turistů, který zdrhají. No a tak mě tak napadlo, že bychom se mohli tady společně pobavit o tom, jestli vás někdy něco v moři kouslo. Doufám, že ne žralok, nebo žahlo, jo, ale takhle se společně vyděsíme, jestli vás něco kouslo. Napište mi vaše příhody, ať se můžem toho moře bát ještě trošku víc. Pojďte mi to napsat na 724-634-634. Jestli vás někdy kouslo něco v moři, já vás za to nekousnu, nebojte. Pustím vám další song One Republic, Counting Stars. Jdem na to, tady na Fajnu.

0: Ladíte fajn středeční odpoledne a právě dohrál Teddy Swims jeho Bad Dreams. No a špatný sen, to je, když vás v moři něco kousne a vy nevíte co. A takových příběhů jste mi napsali docela dost, protože to je naše téma. Někdo tady píše, mně něco kouslo do nohy a břicha, ale nevím co. Potom tady máme zprávu, která mě hodně vyděsila. Mně kousl na Maledivách žralok. Sice jenom do prstů, ale zážitek skvělej, co? Jakože by byl lepší zážitek, kdyby tě kousl víc? Ne, já to samozřejmě chápu, ale už jenom ta představa, že existuje riziko, že mě ten žralok může kousnout, nevím, jestli bych šla dobrovolně plavat se žralokama. Tady někdo píše, ahoj, v moři mě nic nekouslo, ale před pár lety mě kousnul kůň. Zajímavé. Honza píše, čau Kristý, mě teď celkem nedávno ve Španělsku žahla medúza celkem kousek od pláže. Není to nic příjemného, to chápu, taky jsem to zažila. A Michal píše, že ho v moři zranil krab. A medúza, ale nejčastěji kámen a sklo, ryba ne, ta ví, že jsem český kámoš. Opatrně, na Malorce si teď rybičky myslí, že nejsme kámoši, že jsme žrádlo. Takže opatrně, já vám děkuju za zprávy. No a za chviličku další song, čeká nás Artemas, I like the way you kiss me. Tak za chviličku, pojďme si to užít tady na Fajnu. Fajn.
1: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

týdne, ale to nám nezabránilo udělat si tady party společně s Robinem Schulzem, Sigalou, Zoe Weiss a jejich songem AM to PM. A neexistuje větší strach, než když si jdete zažádat o zvýšení platu. Takový to, prosím vás, nešlo by to aspoň o 20 na hodinu zvednout? Tak někde ale žijou úplně jinou realitu a nemají s tím problém, protože přesně z tohohle důvodu se teď zaseklo natáčení druhého dílu Barbie filmu. A proč? Protože Ryan Gosling si údajně říká v přepočtu skoro o 500 000 000 korun. A já si říkám, 500 000 000? Vždyť hrát Kena? To je vysněná brigáda. Já bych teda Barbie rozhodně hrála i zadarmo. Jenom za možnost bydlet v tom Barbie vysněným domečku. A normálně bych si přinesla i svoje vlastní růžové oblečení. Podle mě by mi měli dát tu roli. Takže až příště budete chtít přidat v práci, zkuste říct, že máte podobné požadavky jako Ken. Jenom mám takový pocit, že za to dostanete maximálně kartáč. A to nemyslím ten na vlasy, ale studenou sprchu. Takže si ode mě žádný rady neberte, ale berte si ode mě další songy. Protože to mi jde, to mi jde. Takže za chvilku, nebo hned vlastně. Shimon Op a jeho Save My Soul. Jdem na to.

0: Op právě zachránil vaše středeční odpoledne, ať už jste v práci, trápíte se vedrem nebo cokoliv dalšího. Song Save My Soul nám zároveň zakončil tuhle už třetí společnou hoďku. Jak je možný, že nám ten fine warm up vždycky tak letí? Ale nebojte, pokračujeme, ještě jedna hoďka před náma. Dáme si dobrý songy, čeká nás skvělý playlist, třeba David Guetta, Sia, jejich Beautiful People, zase samý věci pro dobrou náladu. Jenom si mezi tím povíme, jaký je počasí, řekneme si, co se kde děje společně s Adamem, no a pak zase zpátky k hudbě. Takže zůstaňte se mnou, tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
0: Troubu přednastavte na 130 až 140 stupňů. Počkat, co? Já nemám říkat recepty? A no, ono to vyjde na stejno. Počasí venku je dneska totiž opravdu jako v troubě. Jenom uberte tu stovku, teploty se pohybují mezi 30 až 40 stupněma. Je tam prostě extrémní horko. Sem tam se nám k večeru můžou objevit nějaký přehánky a bouřky, ale moc s nima nepočítejte. Já bych tomu moc nevěřila. Prostě spíš počítejte s horkem, to znamená i s dobrým pitným režimem. Vemte si nějaký lehký oblečení a nezapomeňte se hydratovat. A taky SPF-ko, to je taky důležitý.
1: Fajn.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Za půl minutky odbije čtvrtá hodina a proto už je tady Adam, aby vám řekl, co se kde děje.
7: V Indii pokračují protesty proti premiérovi Narendrovi Modímu. Ty začaly už v květnu, a to v návaznosti na zrušení výsledků přijímaček kvůli úniku zkouškových otázek. Ministr školství sice rezignoval už v minulém měsíci a premiér zavedl zrychlený soudy pro osoby, které jsou z úniku otázek obviněný. Vlna odporu indický Gen Z ale i přesto dál pokračuje.

0: občas udělá chybu. Nicméně, když se to stane, snaží se ji co nejrychleji napravit, což se podle něj bude dít i v tomhle případě. Daniela Brzo Bohatá odjela na Island a na svých sociálních sítích se podělila o krásy tohohle ostrova. V popisku ale taky popíchla ministra zahraničí Macinku, když reagovala na jeho slova a napsala: ledovců tu za poslední roky rapidně ubylo, jestli by neměli zrušit tu klimatickou krizi i tady. Fajn.
1: Středeční odpoledne, ladíte Fajn Warm Up a před náma je poslední společná hoďka tady na Fajnu. Takže tu si užijeme naplno, teda ne poslední, zítra se slyšíme taky, chápete, ale teď, dneska. Takže dnešní den, středu, si uděláme ještě maximálně hezkou. Čeká nás skvělý playlist plný energických songů, sem tam nějaký emoce. Budeme zpívat, tančit, hrát, všechno, co chcete. No a užijeme si to. A taky si povíme, jaký největší blbosti jsme kdy věřili a proč. To je zásadní téma, ale teď už pojďme na tu hudbu. První song, který nás čeká, je David Guetta, Sia, Beautiful People. Pro lepší den, tak jdem na to hned teď.

Ladíte fajn, máme 9 minut po 4. hodině a tohle byl Malcolm Todd a jeho song Earrings. No a jak to máte? Věříte blbostem? Už jste někdy uvěřili nějakou věc, která nebyla reálná? Já jsem totiž extrémně důvěřivý člověk. Mně kdybyste řekli fakt nějakou úplnou blbost, tak já se na vás podívám a budu jakože fakt. Teď se trošku stydím za to, co vám přiznám, ale říkala jsem si, že abyste vy mě přiznali to, v čem jste věřili nějaký blbosti, tak musím to přiznání udělat i já. Musím udělat ten první krok. Normálně, já jsem třeba do 18 věřila tomu, že Jara Cimrman je skutečný člověk. Jo, přiznávám to veřejně, budete mě bičovat, omlouvám se, ale prostě věřila bych tomu. Jo, je šance, že mě by někdo řekl, že z okna zvenku padají hamburgery a já bych tam možná šla, nebo tak něco. Psychologové to vysvětlují tak, že když jsme ve stresu nebo chceme nějaký jednoduchý vysvětlení, tak uvěříme s nás i věcem, který vlastně vůbec nedávají smysl. A já bych k tomu jenom chtěla dodat, že někteří z nás k tomu ten stres ani nepotřebujou. Třeba někdy stačí jenom přesvědčivý tón hlasu. Co když to, co jsem vám teď říkala, je úplná blbost a vlastně jsem si to vymyslela? Kdo ví? Kdo ví? Ne, nevymyslela. Ti vědci to opravdu tvrdí, ale mě teď zajímá, čemu úplně absurdnímu jste v životě věřili vy? Ať už to byl nějaký mýtus z dětství, nějaká internetová blbost, nějaký video, který bylo fejkový, ale vy jste prostě naletěli, nebo něco, co vám prostě někdo navykládal a vy jste si po letech řekli, tyjo, počkat, to jako nebyla pravda? Napište mi to na 724-634-634 a teď si pustíme dávku emocí v podání Davea a Thames, song Rain Dance, krásná záležitost, romantiárna, duet, tak si to pojďme vychutnat.

0: Cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

0: jsme Dopamin společně s Viktorem Šínem a stejnojmenou písní s názvem Dopamin, jak už jsem řekla. No a teď se pojďme podívat na vaše odpovědi, protože jsem se ptala, v čem jste kdy nejvíc naletěli, jestli jste věřili něčemu, o čem jste pak zjistili, že to byla úplná blbost. Michal píše, že mu máma nakecala, že pistácie jsou zelený mandle. Já nějak asi nechápu, proč by mamka měla potřebu něco takového nakecávat, ale zajímavý, to je lež, kterou jsem ještě neslyšela. Pak tady máme, ahoj, já jsem třeba věřil tomu, že Pikachu měl na konci ocasu černý blesk a přitom tam prý údajně nebyl, ale mám prostě pocit, že byl. To jsou takový ty chyby v Matrixu, když máte pocit, že jste něco fakt viděli, že to v tom filmu bylo a po letech už to tam prostě třeba nenajdete. No a pak tady máme... Ahoj, já jsem takhle nakecal ex přítelkyni, když šla na nákup, tak jsem jí poprosil, ať se staví ve stavebninách a koupí mi bublinku do vodováhy. Uvěřila a já pak měl tichou domácnost. Měj se, Rob. Robe, tak já bych naletěla taky. Asi jsi to pochopil z toho, jak jsem se zastavila ve slově bublinka. Taky bych šla asi koupit bublinku. No tak já vám děkuju za zprávy. Jsem ráda, že v tom nejsem sama, kdo občas naletí, že nejsem jediná blondýna. Takže vám děkuju, že jste mě v tom nenechali. No a za odměnu za chviličku další songy. Třeba BB Rixa, Faithless, New Religion. To je extrémní party, koncentrovaná v písničce, takže za chvilku buďte na to ready.
1: To nejlepší

0: malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka kvality.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

posloucháte Fajn Warm Up s Kristý a právě nám dohráli Imagine Dragon, jejich Bones. No a lidi, co spějí s otevřenýma dveřma do ložnice, jsou psychopati. Jako promiňte, ale je tady někdo, kdo nechává otevřeno, když jde spát? A co duchové, příšery, démoni ze spánkový paralýzy? To jim jako řeknete, jasně, máš otevřený dveře, pojď dál, pojď mě v noci strašit. I když je teda pravda samozřejmě, že ty zavřený dveře nejsou nějaká extra obrana před duchama, ale stejně. Ale víte, co je nejhorší? Že i já sama jsem se taky přidala na tuhle temnou stranu lidí, co spějí s otevřenýma dveřema. Dveřma. Ale ne kvůli sobě, ale protože mám kocoura a odmítám každou hodinu vstávat a dělat mu do nočního dveřníka, pokaždý, když řekne mňau, já bych chtěl čůrat. Ne prostě, nebudu mu dělat dveřníka, takže spím s otevřenýma dveřma do ložnice. A je to hrozný. Já nejsem hotel s nepřetržitou recepcí, takže prostě to musím dělat, ale nechápu to. Tak mě zajímá, co vy, spíte se zavřenýma nebo s otevřenýma dveřma? A hlavně mi to odůvodněte, pokud spíte s otevřenýma dveřma, řekněte mi, že k tomu máte nějaký validní důvod, protože jinak si o vás budu myslet hrozný věci. Ne, to si samozřejmě dělám srandu, ale napište mi to na 724-634-634 a k tomu další song přímo do vašich dveří. Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It. Tak jdem na to. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come.

0: Mančárna, krásný hlasy, to byla Jizu a Zayn, jejich duet Eyes Closed. No a společně tady rozdělujeme společnost, protože chceme vědět, jestli spíte se zavřenýma dveřma, anebo otevřenýma. Na to jsem se ptala, no a rozpoutali jsme tady vášnivou debatu. Michal píše, já mám teďkon ve vedrech otevřený dveře do ložnice, protože ve vedlejší místnosti mám otevřený okno. Takže takhle to řeším, nemám rád průvan a to je moje řešení. Žanet zase píše, že spí s otevřenýma dveřma, protože má pejska a ten courá celou noc tam a zpět. Jak jsi říkala ty, to myslela Žanetka mě, nebudu furt vstávat a pouštět ho napít. Chápu, naprosto tohle je důvod, to je validní důvod, proč mít otevřený dveře. Potom Filip píše, že taky spí zásadně s otevřenýma dveřma, protože jinak má v pokoji vedro, má pokoj v podkroví. Pokoj v podkroví v tomhle vedru, to je utrpení. Pak někdo píše, že vždycky zapomene zavřít dveře, i to se může stát. Patrik píše, jsem se ženou pomalu 10 let a vždycky jsme spali se zavřenýma dveřma. Od doby, co máme malou dcerku, s dveřma otevřenýma spíme a nemůžu se zvyknout. Nejsem nijak bojácnej, ale i tak je to nepříjemný pocit. Kolikrát jsem se vzbudil a měl jsem pocit, že v těch dveřích někdo stojí. Ale co bych pro svoji princesnu neudělal, ať mě třeba kousne příšera. To je super, Patriku. Tahle zpráva, myslím si, že je ideální, touto zakončíme. Děkuju, že jste se se mnou zúčastnili téhle debaty. Vidím, že jste v pořádku, že reči většinou preferujete zavřený dveře, že jste stejný tým jako já, ale bohužel někdy kvůli zvířátku musíme ty dveře otvírat. Já vám děkuju za zprávy, no a za chviličku další song Miles Smith, Niall Horan, jejich Drive Safe. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
16: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
17: Fajn.
18: Back to the hits.

energie od Chemical Brothers a jejich písně Go. To je jeden z posledních songů, který jsme si dneska společně pustili, protože se blíží co? No přece 5. hodina a vy už to znáte, Fine Warm-up je u konce, 4 nabitý hoďky za náma, ale nebojte, slyšíme se ještě zítra, pozítří, klasicky si dáme celý týden od pondělka do pátku od 1 do 5, takže já se na vás budu těšit, doufám, že vy na mě taky. Z dnešního vysílání si zapamatujte to, že až pojedete na dovču na Malorku, tak si dejte bacha na nějaký agresivní rybičky, prej koušou, myslej si, že my sice říkáme ryba je kámoš, ale oni si říkají, člověk není kámoš, člověk je žrádlo, chápete? Člověk je žrádlo, ne kámoš. Takže opatrně, až pojedete na Malorku, užívejte si léto, užívejte si každý den, to znamená, užívejte si i dnešek, zbytek odpoledne. No a tady už je na cestě žampík. Na žampíka si dejte bacha, je to někdy takovej ten čertík, který vám našeptává třeba nějaký špatný nápady. Ne, jsou skvělý. Takže na žampíka si počkejte, žampík vysílá hned po mně. Těšte se na něj, užijete si to s ním. Podepisuju se za něj, že to bude dobrý. Takže tady 100% zůstaňte. Laďte dál fajn. A my se slyšíme zase zítra. No a ode mě poslední song. Exwell, Ingrosso, jejich More Than You Know. Party pecka na rozloučenou, úplně ideální. Tak se mějte. Bye, babes.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fajn.
7: Pojďme se podívat na počáso, tropický počáso. Počásuje, aktuálně máme 36 stupňů, ale zítra to spadne na 28, taky nám trošku zaprší, ale dneska je to stále na spocený pod Pážďo.
6: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Adam.
8: Americký prezident Donald Trump se zúčastnil večeře republikánského národního výboru, který se konal v golfovém klubu vlastněným jeho rodinou. Ještě před jeho příjezdem ale policie zadržela ozbrojeného muže, který měl na místě údajně fotit, natáčet a monitorovat bezpečnostní opatření. Při domovní prohlídce u něj podle úřadu našli i zápisník se znepokojujícíma poznámkama. Jaký to je bez neustálého přístupu k vodě, si vyzkoušeli lidi, kteří žijou ve třech obcích nedaleko Brna. Kvůli dlouhodobému suchu a moc velký spotřeby obyvatelé vyčerpali vodojem a z kohoutků dočasně netekla voda. Teď už jsou kohoutky zase v provozu, je ale potřeba omezit nadměrnou spotřebu. Ponožky v sandálech opět na chorvatských plážích. Podle chorvatského turistického sdružení se český turisti vrací právě do téhle dovolenkové destinace. Letos v červenci tam přijelo o 12% víc Čechů než loni ve stejný měsíc a počet přenocování se zvýšil o 7%.
6: Fajn.
5: Fajn Drive.
1: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
6: Fajn.
5: Fajn Drive.
6: Fajn.
5: Fajn Drive.
1: Jindra Žampa.
5: Jindra Žampa.
7: OK. 17 hodin, 3 minuty, k tomu startuje středeční Fine Drive, středa dobrých tracků. Třeba nasypu vám to do plnejch a za chvilku taky znejistím všechny, co rádi jí vajíčka. Teď už ale Ray a Where is my husband na Fajnu.

0: Nabitej Alex Warren nám dohrál na fajnu v 17 hodin 9 minut. A lidi už nám zase chtějí vzít vajíčka. Objevila se nová studie, která říká, jestli vajíčka jsou pro naše tělo OK nebo ne. A říká, že látka vznikající při trávení vaječných žloutků může u některých lidí souviset s vyšším rizikem problémů se srdcem. Ale nemusíte úplně panikařit, neznamená to, že si zítra už nesmíte nikdy dát klasický míchačky. Naopak, spousta dalších výzkumů říká, že když se zdraví a jíte je normálně, tak není úplně důvod je vyřazovat. Nejvíce to ale týká lidí, kteří už nějaký srdeční potíže mají. Takže klasika, jedna studie něco naznačí a za týden přijde jiná, která řekne zase něco trochu jiného. No a mě zajímá, jestli vy jste vajíčkový tým nebo nejste, jestli si dáte vajíčka klidně několikrát týdně a nebo podobný studie řešíte a radši některé potraviny omezíte. Takže dejte mi vědět, jestli jste tým vajíčko nebo tým nevajíčko. 7, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4.
1: Fine Drive. Fine Drive.

0: něco jiného si pustit takhle při středě 5. srpna na Fajnu. One Direction, What Makes You Beautiful. My jsme tady řešili téma pro všechny, kteří mají rádi omelety, vejce Benedikt anebo klasický míchačky. Podle nový studie už zase vajíčka nejsou úplně zdravá, hlavně teda pro lidi se zdravotníma potížema. Ptal jsem se, jestli vy jste tým vajíčko jedičů anebo nejedičů. Kuba napsal, já jem vajíčka skoro každý den a žiju. Za chvíli bude nezdravý úplně všechno. Přesně, Kubo, takhle se na ně musí. Pak mi napsala Týna a ta napsala, vajíčka miluju, hlavně na snídani, kvůli jedné studii je fakt, nepřestanu jíst. Přesně tak. A do třetice nám napsala Nikča a ta napsala, babička jedla vajíčka celý život, skoro denně, a je jí přes 80. Tak vidíte, my ty vajíčka prostě budeme jíst dál.
1: Fajn drive. Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Já, Joanne, Nendom, Game, Nendom.

Roamodo nám zpříjemnil středeční odpoledne na Fajnu a my popojedeme dál. Před náma Ale Farben společně s Graham Candy. Hele, věděli jste, že Ale Farben se vlastně ve skutečnosti nemenuje Ale Farben. Jeho občanský jméno je Franz Zimmer a než se stal jedním z nejúspěšnějších německých DJů, chtěl být výtvarníkem. Název Ale Farben v překladu znamená všechny barvy. Vybral si to podle obrazu rakouského umělce a hudba pro něj měla být stejně pestrá jako barvy v jeho obrazech. Já musím říct, že pestrá je dostatečně, tak si to tady pojďme pořádně zpestřit a před náma Ale Farben a She Moves právě teď na Fajnu. Fine Drive. Fine Drive.

0: Cameron Whitcomb, Meduza, posloucháte fajn v 17 hodin 41 minut a tohleto možná zvedne ego všem alkoholikům. Prý čím vyšší IQ máte, tím větší šance je, že si dáte skleničku. Jedna studie naznačuje, že lidi s vyšším IQ v průměru pijí alkohol častěji než ty ostatní. Podle vědců zatím může být třeba větší zvědavost, anebo to, že se inteligentnější lidi snadněji začnou nudit. Neznamená to ale, že by byli větší alkoholici, naopak většinou sportují víc, líp se starají o své zdraví a alkohol pijí spíš s mírou. Takže žádná výmluva na páteční večer, já si teda myslím, že si člověk s tím vyšším IQ připadá právě až po požití těch pár skleniček. Já třeba tak ve dvě ráno si připadám naprosto geniálně. Ale dejte mi vědět, jestli si myslíte, že tohle ta studie je úplná blbost, a nebo že prostě ten, kdo má vyšší IQ, tak pije víc alkoholu. Nechám to na vás, rozhodněte o tom vy. 724 634 634, tam máte prostor na to se vyjádřit. Fajn drive.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
12: My name is Somer.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.
17: Fine.

dopoledne na Fajnu, tohle to je Fine Drive a my jsme řešili novou studii, která říká, že lidé s vyšším IQ mají větší tendenci k alkoholu. Ptal jsem se, jak to vidíte vy. Kuba napsal, tak to jsem asi genius, protože pivo absolutně miluju. Kubo, jsme geniové oba dva, doufám, že se na tom pivku někdy potkáme. Verča napsala, já mám vysokou a nepiju skoro vůbec, takže za mě úplně mimo. Lukáš napsal, po třetím pivu mám vždycky pocit, že bych zvládl vyřešit světovou ekonomiku. K tomu těch pivek já potřebuji teda malinko víc, ale opět jsme zjistili, že tuhle tu studii podle něj psal někdo úplně nalitej, co si nechtěl připadat tak blbě.

0: nám uzavírá první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak nikam neutíkejte, protože to bude neskutečně nabitý.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Pojďme se v rychlosti kouknout na počáso, tropický počáso počásuje. Aktuálně v 6 hodin večer máme 36 stupňů, ale zítra budeme mít maximálně 28 stupňů, bude pršet, takže aspoň jeden den bez spoceného podpážďa.
2: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: 18 hodin, 1 minuta, k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. I dneska to bude neskutečně nabitý. Za chvíli se podíváme na to, co se děje v hudebním rybníčku. A do té doby třeba Sálanov, anebo Sombr, který nám zahraje právě teď na Fajnu.

0: dobrých tracků, třeba tohle to byla Saranov, Nesnáším, co snášíš. Posloucháte Fajn v 18 hodin a 7 minut. Lidi, mě by zajímalo, jestli byste byli ochotní dát 250 korun měsíčně jen za obsah od svého oblíbeného interpreta. Přesně tohle teď zkouší Nicki Minaj. Spouští placený předplatný na síti X, kde za 10 dolarů měsíčně nabídne fanouškům exkluzivní příspěvky, soukromý audiočety, soutěže a další obsah, který běžně nikdo jiný neuvidí. Internet se samozřejmě ale rozdělil na dva tábory. Jedni říkají, že za oblíbenýho interpreta rádi zaplatěj a druzí si myslej, že je to za obsah na sociální sítě už prostě moc. Chápu, že kdyby tam byl ještě nějaký hodně prémiový obsah, tak bych to možná i dal, ale přece jenom, hele, tady si můžeme dát Nicki Minaj, zadáčo, pojďme si dát Starships právě teď na Fajnu.
1: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.

0: posloucháte středeční Fine Drive, tohleto byla Taylor Swift. Hele lidi, říká se, že společná dovolená buď vztah zachrání, anebo ho totálně rozdratí. Výzkumy ukazují, že páry, které spolu cestují, si většinou líp rozumí, víc spolu mluvějí a jsou ve vztahu spokojenější. Dává to vlastně smysl, na dovolený řešíte všechno spolu. Když zmeškáte let, tak se ztratíte, nebo vám něco nevíde podle plánu, rychle poznáte, jestli jste tým, anebo jestli se u toho hned pořádně zhádáte. A právě takovýhle situace můžou vztah vlastně dost posílit. Na druhou stranu, někdy až ta společná dovolená ukáže, že si dva lidi prostě nesednou. Ale napište mi, jaký vy máte zkušenosti s dovolený takhle se svojí partnerkou nebo s partnerem, jestli vám to ten vztah posílilo, anebo jestli jste zjistili, že ten druhej prostě není člověk pro vás. Napište mi vaše zkušenosti na 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: ne.
1: Tenhle track se prostě neomrzí. Evička Farná, Perpetuum Mobile, 18 hodin 31 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Fajn a my jsme tady řešili společnou dovču. A nejen tak s hledajakým, ale se svojí partnerkou nebo partnerem. Jaký máte zkušenosti? První zprávu tady máme. Ahoj, se svou předešlou partnerkou byla společná dovolená snad ten nejhorší zážitek. Doteď, když si vzpomenu, začne se mi vařit krev. Za to s mojí nynější už manželkou jsou dovolený úplně pohádkový. Takže za mě záleží, s kým tam seš. Tak jo, co tam máme dál? Dál napsala Tereska. První dovolená byla očistec. Pohádali jsme se kvůli navigaci asi 10krát. Dneska jsme spolu 6 let a smějem se tomu. OK, ale takže to taky asi nebyla procházka růžovou zahradou. A do třetice mi napsala Nikča a ta napsala: s farérem jsme se rozešli týden po dovolený. Tam jsem si uvědomila, že si vlastně vůbec nerozumíme. Jestli si nechcete rozvrátit svůj aktuální vztah, tak bacha na ty dovči.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Williams, Mr. Know It All. Track, který nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 41 minut. Hele lidi, máte problém někdy říct ne, i když se vám fakt nechce? Možná, já myslím, že spíš určitě, v tom nejste sami. Psychologové mluví o takzvaném syndromu hodný holky. Nejde o to být hodný člověk, ale o to, že pořád dáváte přednost ostatním před sebou. Řeknete jo, i když nemáte čas, omlouváte se skoro za všechno a bojíte se, že někoho zklamete. Jenže dlouhodobě to může vést k tomu, že jste vyčerpaný a máte pocit, že žijete spíš podle toho, co chtějí ostatní, než chcete vy. Odborníci říkají, že naučit se občas říct ne, není sobectví, ale zdravá hranice, tak to si pamatujte, dneska je to takový navážno. Napište mi, jestli jste spíš typ člověka, co neumí říct ne, anebo si svoje hranice umíte pohlídat a když prostě s něčím nepočítáte, když se vám něco nelíbí, tak to jasně řeknete. A kdy jste naposledy řekli jo, i když jste chtěli říct ne? Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634.
1: Fine Drive. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: CZ.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.

Sheeran, Azizem. V překladu Má lásko. To je track, který nám dohrál v 18 hodin 51 minut na Fajnu a my se vracíme k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli jste spíš typ člověka, co neumí říct ne, anebo si svoje hranice umíte pohlídat. Tereska se mi přiznala a napsala, já neumím říkat ne vůbec, kolikrát někomu pomůžu a pak sama nestíhám svoje povinnosti. Nikča napsala, řekla jsem kámošce, že jí pomůžu se stěhováním, i když jsem byla úplně hotová, pak jsem byla naštvaná hlavně na sebe. Ajajaj, doufám, že ti kámoška aspoň řádně poděkovala. No a do třetice napsal Honza a ten napsal naprosto skvělou věc. Já mám opačný problém. Ne, řeknu až moc rychle. Fajn ráno.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: pojďte se mnou do té třetí. Čeká nás ještě jedna hodinka. A pokud máte chuť na nějaký svůj oblíbený track, tak buďte ready, protože za chvilku startuje 10minutovka podle vás na čísle 724-634-634.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší z TikToku.

0: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto!
2: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Fajn. Fajn Drive.
6: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
7: your mind. 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Driveu. Před náma je 10minutovka podle vás, takže příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Odpočet je na 30 sekund a psát mi můžete na 724 634 634. Pište mi na iMessage nebo SMSky nebo taky na WhatsApp nebo na Instač Fajnu. Všechno je povolený. Tak doufám, že prstíčky máte ready, protože odpočet startuje právě teď.
8: 10 minutes for you.
9: 10 minut tvých songů.
10: Máš 30 sekund.
11: Pošli název tvý oblíbený songy.
12: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
13: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
14: 10 minutes for you.
7: Tik tak, tik tak, tik tak. Tak jo, čas tiká a já vidím, že už to i cinká. Lenička by si přála pro svoji nejlepší kámošku Teresku, Justina Biebera a Nicki Minaj Beauty and the Beat. Tak jo, může bejt. Jako dvojku tady máme Ahoj, rádi bychom si dali, poslechli Michaela Schulte. Oba máme tenhle song rádi, jsme na cestě domů, tak by se nám to zpříjemnilo. Doufám, že ten, co tam má, co jste psali, tak tam mám, když tak dám nějaký jiný. A do třetice tady máme Tate McRae Jakoukoliv. Jste neskutečný, zvládli jste to před limitem, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
8: 10 minutes for you.

Michael Schulte, borec, o který jste si psali v 10 minutovce na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, je to Tate McRae, Revolving Door, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o který jste si psali. Máme tam dva zahraniční, jeden český, a potřebuju teď nějakýho soudce nebo soudkyni Barbaru, která rozhodne o tom, jakým trackem to dneska zakončíme. Číslo je 724-634-634, tak volejte, protože teď Tate McRae a hned potom jdeme na to. 10 minutes for you.

0: Kate McRae, Revolving Door. 19 hodin, 12 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal Dominik. Čau, Domino.
1: Ahoj.
0: Hele, ty mi řekni, aktuálně jsi v autě se svojí přítelkyní, že jo?
1: Ano, je to tak.
0: Jak dlouho spolu jste?
1: Rok a...
2: No.
0: No.
1: 9 měsíců.
0: Chtěl jsem se zeptat, jestli jste stihli mít nějakou krizi, doufám, že teď tou nejistotou jsem jí nezařídil.
1: No, nějaký už tam byly, no.
0: Ale jinak je všechno happy.
1: Je to tak.
0: Hele, my jsme se tady dneska bavili o tom, že společná dovolená takhle ve vztahu, tak ten vztah buď prověří, anebo ho úplně rozvrátí. Už jste spolu asi zažili společnou dovču?
1: Hele, několik.
0: A bylo to vždycky v pohodě, nebo jste se u toho dokázali taky pořádně zhádat?
1: Tak no, nějak obojí bych řekl.
2: Já bych řekla, že jsme se spíš hádali a ono nás to jako nakonec smelilo, takže asi dobrý.
0: Takže to ten vztah nakonec posilnilo.
2: No, vlastně jo.
0: Ok, tak to je pecka. Hele, mám tady pro vás 3 triky, jste na to ready?
1: Určitě.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Taková pohodička, Gigi Perez a Sailor Song. Pojďme se přesunout do české hudební scény. Tohle to je varianta číslo 2. Slavíček a Sigua Pachika. A třetí varianta je takovej už slušnej old school. Macklemore a Can't Hold Us. Tak jo, je to ve vašich rukou.
2: No, já bych osobně dala radši jedničku, ale protože vím, že přítel Domča má radši tu trojku, tak bychom dali číslo 3.
0: Takže nedáme přednost přítelkyni.
1: Já jsem nic neřekl.
0: Já jsem jako gentleman, já bych dal přednost ženě, ale jak, je to ve vašich rukou, vy rozhodujete.
1: Dej tam jedničku.
2: Aha.
0: Fakt.
1: Jo, dej tam.
0: No tak jo, ale tak když tak zítra můžete dát repete zase tady v 7 v 10 minutovce. Posíláme Gigi Perez, Sailor Song. Je někdo, komu byste to chtěli věnovat?
1: Hele, asi úplně všem.
0: OK.
1: Tak já, i tobě hlavně.
0: Děkuju.
1: A na to mám potom ještě jednu otázku, jestli tě můžete zeptat.
0: Jo, určitě, povídej.
1: Jako teďka?
0: Nebo klidně dáme to mimo éter, tak jo.
1: Tak jo.
0: Dáme to mimo éter, aby si můžete domyslet, co to asi bylo. Tak jo, teď už Gigi Perez a Sailor Song právě teď na Fajnu. 10 minutes for you.

0: 30. srpna za Majkem je Jindra a hele, léto je plný krásných zážitků, ale ruku na srdce, taky pořádných trapasů. Pojďme na naší cringe minute, a.k.a. minutu trapnosti. Napráskejte sebe nebo klidně i kámoše, jaký největší letní trapas, jaký největší letní fail se vám kdy v životě stal. Za pár minut to tady v éteru rozeberu trapnou tuškou, tak kdy jinde se zbavit toho pocitu trapnosti, než právě teď. Pojďte mi posílat trapný storky na 724 634 634. Fajn Drive.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.

0: Cringe minute. Posloucháte Fajn a před náma jsou opět letní trapásky. Dneska se o svůj trapas podělil Filip. Ten mi napsal, můj táta se v Chorvatsku převlíkal v autě zaparkovaným před restaurací, jenže si neuvědomil, že stojí zadkem přímo k velkým oknům. Takže zatímco si myslel, že je schovaný, lidi u oběda měli místo výhledu na moře výhled na tátu v zadek. Co k tomu říct, Fílo? Je prostě vidět, že tvůj táta to měl upr.
1: Všechno důležitý a k tomu hity. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.

a Dennis Lloyd Diamonds, 19:41, to je aktuální čas. Posloucháte Fajn a my se pomalu blížíme ke konci dnešní tříhodinovky, ale do té doby ještě třeba BB Rexha. Hele, věděli jste, že BB Rexha napsala jeden z největších hitů Eminema a Rihany, tenhle ten banger. Je to tak. Než se sama proslavila jako zpěvačka,

0: napsala tenhle ten banger a díky téhle tý písni se o ní začal zajímat celý hudební průmysl. Pro tentokrát necháme Eminema a Rihannu v šuplíku a před náma je New Religion, BB Rexha a Fadeless. Už za chvíli na fajnu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Je to tady! Díky za potlesk, díky všem. Fine Drive je u konce. 3 hodinky utekly jako voda. Máme 11 minut do 20. hodiny, to znamená, že se s váma loučím. S Fajnem ale rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. Dneska mě tady za Majkem vystřídá neskutečně talentovaný Matěj Plšek Plšíňo. Zahraje vám tracky, který jste třeba ještě nikdy neslyšeli. Taky tracky, který jemu přijdou zajímavý, který bychom třeba normálně tady na Fajnu nepustili. Tak nikam nepřelazujte. Buďte tady u toho a já se na vás těším zase zítra od 17 do 20. Tak za mě už jenom ty dvě slova. Papa lala!
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronz.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn. Next generation.
1: Next generation.

0: čau všichni, doufám, že si užíváte dnešní den. Já se jmenuji Matěj Plšek a vy posloucháte Fine a Next Generation a já si převezmu na asi další 30 minut, půl hodinky tohle vysílání. Budu prostě mluvit, kecat, povídat, víte. budu pouštět prostě svoje songy, které i rád poslouchám a yes, první song z dnešních prostě songů, co vám budu pouštět, se jmenuje Dokonalá. Je to můj nejnovější song. Vy, co jste moji fanoušci, co říká posloucháte, tak víte, že ho mám moc rád jako svojí. Je to takový letní banger, vyšlo to na začátku června, je to novější songa a když se vám to bude líbit, tak si to budete moc poslechnout, je to úplně všude. Jo, Dokonalá, Matěj Plšek, užívejte.
1: Next Generation.

0: generation. Posloucháte Fine Anak Generation, já se jmenuji Matěj Plšek a tohle to byla moje nejnovější songa Dokonalá. Pokud se vám to líbí, tak si to můžete poslechnout, je to všude na YouTube, na Spotify, Apple Music, na TikToku, i když nevím, kdo by poslouchal songy na TikToku, ale myslím, že moje ségra poslouchá songy podle mě z TikToku. No, takže takhle, ale fakt to tak je. Teď už ne, teď už mám podle mě Spotify, ale dřív to tak dělala. Každopádně, nebudu kecat blbosti a teď vám pustím dva songy, první z těch dvou bude Neříkej, co má se stát od Evy Farné. Byli jsme na ní Fedenu, líbilo se mi to moc a tohle to je asi potom její nejlepší písnička podle mě, líbí se mi to dost. A jako druhá songa bude We Don't Talk Anymore od Charlie Puta, nevím, jak bych to řekla, a Selena Gomez. Je to už starší song, myslím třeba z roku 2016, ale teďka jsem byl na jeho koncertě ve Foru Karlina, překvapilo mě to dost. Bylo to super, byli jsme vlastně na takovém rodinném výletu ve Varech a z toho výletu jsme odjeli na jeden večer do toho Fora. A nelituju toho, byl to fakt super koncert a tohle to je taková legendární songa od něho, vybral jsem to, že to pustím teďka. Takže jo, užívejte výběr a We Don't Talk Anymore a neříkej, co má se stát, akorát naopak.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Čau všichni, já se jmenuji Matěj Plšek a posloucháte Fine a Next Generation. Wow, tohle to byla songa We Don't Talk Anymore a teďka vám pustím další dva songy po sobě. První bude, jmenuje se to Jan Koller od MC Kenny. Vlastně to interpreta vůbec neznám, ale songa je banger, myslím si, že jste to teďka mohli někde slyšet. Mně se to jako líbí dost. Je to strašně moc fajn. Vidím se teď úplně všude na TikToku a je to jedna z mála, jakože nějak extra... prostě českých písniček, protože teďka neposlouchám moc český písničky, ale tohle to jako poslouchám dost, to je fakt super songa. No, a jako druhá z tyhle z té dvojky bude písnička You and I od One Direction a to mám takovou story. One Direction už znám jako dlouho a teďka jsem ještě začal poslouchat, protože že jo, Harry Styles prostě tam byl kdysi a my jsme byli na jeho koncertě. Ale tuhle z tu songu jsem nikdy v životě snad neslyšel a bavili jsme se o One Direction prostě s jedním kamarádem, jen tak, ani nevím, co přesně. A on mi najednou prostě pustil tuhle tu songu, nebo nějak říkal, že se mu to prostě líbí, jakože to je fajn. A já jsem mu slyšela poprvé v životě v tu domu a nechápu, jak jsem tu písničku nemohl znát, protože je to strašně super songa, fakt jako asi jejich úplně nejlepší, takže to se musím dneska dát. Užívejte výběr.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fine Anna Generation, já se jmenuji Matěj Plšek a tohle to byla songa You and I od One Direction. Jo, a teď vám pustím tři songy po sobě hnedka. Doufám, že vás to zatím baví, mě to zatím baví moc, mega si to tady teďka vibuju. Tak, další songa bude Noble od Laroje, The Kid Laroi a Femi, nevím, jak se to čte, je to F3 moje, ale myslím si, že by to tak mělo být. Vlastně se mi mega líbí ten collab toho, těch z těch dvou, ta songa, mně přijde taková jako hodně, taká tiktoková prostě, ale líbí se mi to moc a mně přijde, že vždycky, když jakože Laroi přijde někam na feed, tak se z toho automaticky stane jeho songa, protože je prostě boží, jeho hlas jako fakt super. Jako další songa bude Chicago od Michael Jackson, tady snad ani není co říkat. Mega se mi líbí ten referent té songze, jak se tam prostě prolínají ty dva zpěvy mezi sebou a ta nálada toho songu, líbí se mi to strašně moc. Myslím, že to je taky z takového toho žlutého alba, nevím, jak se přesně jmenuje. Escape nebo něco takového. Tam jako je všechno dobrý. A jako třetí songa z té trojky songu bude Coming Up Roses od Harryho Stylese. Byli jsme na něm v Edenu a byl to nejlepší koncert, co jsem v životě zažil. Někoho jiného. Je to tak, bylo to super, hlavně ta atmosféra, protože je to světový interpret a hnedka, jak začal hrát, tak všichni, co seděli na tribunách v tom stadioně, se postavili už hnedka od prvního tónu a všichni jako stáli, takže tam nebyl nikdo, kdo by prostě seděl a jenom tak chilloval, bylo to fakt super a ta songa tam byla super, takže to pustím a užívejte výběr, let's go.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Fine. Čau, já jsem Matěj Plšek, posloucháte Fine a Next Generation. Yes, yes, yes. Blížíme se do konce, protože máme před sebou dneska, to se pustím já, poslední dva songy z TNT Next Generation. Wow, to vždycky tak strašně uteče. A yes, yes, yes, yes, yes. A asi bych chtěla říct, co jsou ty dva songy, že jo. První z těch dvou je Wonderwall od Oasis. Teďka se mi líbí, jak s tím World Cupem to zase. Myslím, že to bylo kvůli tomu, když tak mě opravte, ale myslím si, že kvůli tomu to nějak jako zase vybouchlo a připomněla jsem si tu písničku. A prej budu mít turné nebo něco, to bych se přijel podívat, ale to taky nevím, jestli je pravda. Myslím si, že to jsou strašně parádní songy a že ta songa je prostě super. A jako poslední songa, co tady dneska úplně zazní, hnedka potom bude Nebe od koho? Od někoho, kdo se jmenuje Matěj Plšek. Moc ho neznám a tak tomu asi nemám nic říkat. Nemám co říkat. Tak jo, užívejte, let's go. Turn it up. Next Generation.

Fajn. Tak, jak jste slyšeli, tak ten kluk je docela dobrý, že jo? Fajn song, a kdybyste si ho chtěli poslechnout na život, tak můžete přijít na můj koncert. Je to tak? OK. A to je konec Tian's Teenage Generation. Pokud vás to dneska bavilo, tak jsem rád, pokud ne, tak nejsem. No, takže tak. Sledujte mě všude, kde můžete, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. A přijďte na koncert, máme ještě před sebou spoustu festiáků, máme před sebou Alien Tour, kde máme zastávky, víš, já to řeknu, Ostrava, Český Budějovice, Plzeň, Pardubice, Liberec, Olomouc a Brno. Máme ještě ale spoustu dalších koncertů, tak se podívejte na můj Instagram a yes, mějte se krásně, skládejte básně a mějte, ok, to už nikdy říkat nebudu, mějte se krásně a hlavně si mějte fajn, čau. We are number one. Next generation. Number one hit music station. I just wanna go back home with you. Yeah, yeah. It's Aiden.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.

Beda, Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
2: My name's John Ray.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somer.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
12: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
13: Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: domácí klimatizaci po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: To nejlepší z rádia.
3: A to, co už do rádia radši než.
2: Fajn.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lil Peepy.
6: It's Sabrina Carpenter.
7: Music.
3: Fine.

0: Vždycky
1: fresh. Fajn. Neřeš playlist. Žij léto.
2: Fajn.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatararata, trička ratatadadadarata.
0: Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatararata, trička ratatadadadarata. Potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: pachnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Hey, let's go. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: RegBity, záruka kvality.
4: All the hits. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
1: Algoritmus ti doporučí vatu.

0: kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn.